Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou můj.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasický trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěškou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěška, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělo?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tečovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekli vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to zapustím.
1: Ta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý, ale zase moc hubený, aby měl... Správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět poprostřed šňůry vozů.

0: tma, kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Přesně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, tak je to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival. Největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky, spí v kempu a mimo to péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější, a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak,
1: protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
2: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát. A to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo

0: moje mateřství, moje vlastní děti. Protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
0: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
0: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka, takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme, dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. A na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají. A my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající bak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny a to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovaly střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. A 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrila pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijete navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zákaz odběru vody z Bystřice a dvou potoků vyhlásil kvůli suchu olomoucký magistrát. Ve Šternberku a v okolních obcích platí kvůli suchu zákaz odběru povrchových vod. Obcí Doloplazy na Olomoucku dnes odpoledne projede krojovaná jízda králů. Oblačno až zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý, postupně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků, například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září, píše se na webu magistrátu. Zákaz odběru povrchových vod vydali taky pracovníci městského úřadu ve Šternberku, platí do půlky září, týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané mají zakázané odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
2: Důvodem opatření jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích, dlouhodobé sucho a nepříznivá předpověď počasí. Cílem toho opatření je ochránit vodní toky, vodní organismy a zajistit dostatek vody pro veřejné zásobování pitnou vodou. Žádáme všechny občany o respektování tohoto opatření. Jeho nedodržení může být postihováno podle vodního zákona.
0: Zástupci prostějovské radnice chtějí do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo příští rok, řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí přes 700 milionů korun. Každý další měsíc ale cena narůstá.
3: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky zdravotní krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení, což nastalo půl roku zpoždění tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
0: Doloplazy na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program v 11 dopoledne zahájí slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Od půl jedné odpoledne si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Pokračuje nezávislý starosta obce a člen pořádajícího folklorního souboru Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek.
4: Jízda králů v Doloplazích je jediná každoročně jezdící se jízda králů na Hané a v Olomouckém kraji. Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále.
0: Součástí doprovodného programu budou i vystoupení folklorních souborů z Moravy, Polska a Litvy.
1: Sport.
0: Přerovská tenistka Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou a postoupila po druhé za sebou do osmifinále Wimbledonu, stejně jako Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, když porazila Španěla Munara, a Marie Bousková po výhře nad Ruskou Samsonovovou. V přípravných fotbalových utkáních ve Slatinicích vyhrála v sobotu Sigma Olomouc nejdříve nad Banskou Bystricí 2-1 a v odpoledním duelu porazila Sigma Kroměříž vysoko 5-1.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen 2 pruhy na dálnici D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezký svět.
5: svátek, tedy ten červencový, aby nedošlo k mílce, schánice, státní svátek, ale taky samozřejmě neděle 5.7. den slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. 5 hodin, 5 minut, 5.7. tak tuplovaný, dublovaný, ovšem červencový svátek. Ať se vám vydaří i při brzkém poslechu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc.

0: Letí to 5 hodin 11 minut a je 5. 7. ten dublovaný svátek, ale další podrobnosti, spíš zajímavosti až pikantního rázu už pro nás má kolega Junkman.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Reard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16, někde 16, někde i 20 stupňů Celsia, někde třeba jenom tak na 13-14.
1: Počasí.
0: A někde zapršelo, někde o tom ani nevědí, někde zůstalo i zataženo. Noc měla být, asi byla oblačná, od západu zatažená na většině území Olomouckého kraje s občasným deštěm, přeháníkou. A s teplotami předpovídám jinými na 14 až 10 stupňů Celsia. Přes den dneska 20 až 24, na horách 12 až 16. Oblačno zataženo, na většině území kraje se občas vyskytne přeháňka, občasný déšť. Na severu srážky četnější k večeru mají. Stejně jak oblačnost ubývat. Ustupovat. Zítra až 25, hodně oblačnosti, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm, ale může se také obloha protrhat na polojasnou do 25 stupňů Celsia. Zase do 24, ale na jihu klidně 627 stupňů Celsia. Zataženo oblačno ještě s občasným deštěm v úterý a ještě třeba středa do 25. Zpočátku zataženo postupně prý, dokonce i úplné vyjasnění.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s bandžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: týden a kus slunce naplno, teď tedy pár dnů zase mraky a třeba i zálivka. Třeba u vás zapršelo, třeba prší, mrholí, 5.21. Za chvilku připomeneme třeba pro nově vstávající a příchozí posluchače Českého rozhlasu Olomouc ve zprávách nejenom počasí. Teď se ale vydáme za kuriozitkami, zajímavými místy, za těmi, která možná v učebnicích nebyla a nejsou. Tedy hora tří moří a hlučních kamenů.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapiny zná síru pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

0: slavná oda na nejlepší posluchače. Tady je Český rozhlas Olomouc. A tady jsou čerstvé krátké ranní zprávy. Jiří Kořínek.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký magistrát zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka a jejich přítoků. Opatření vydal kvůli trvajícímu suchu. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Dotace chce využít i Povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce, uvedl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO. Městská společnost Zábřežská kulturní, pod kterou v Zábřehu spadá kulturní dům, kino, retro, turistické informační centrum a městský zpravodaj, bude mít nové vedení. Současný šéf společnosti Zdeněk David vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce. Během letních prázdnin začne revitalizace zahrady mateřské školy v ulici Holečkova v Olomouci. Bude trvat zhruba 4 měsíce. Ze sportu: prvním držitelem žlutého trikotu na 113. ročníku Tour de France se stal dánský cyklista Jonas Vingegaard, který s týmem Vismalise Bike ovládl v Barceloně úvodní časovku družstev. Matyáš Vacek dojel 23., olomoucký Bittner 76. a Otruba z Olomouce 142. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno nebo zataženo, čekejte přehánky, občasný déšť. Teploty 20 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 15 stupňů, slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projížděte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: No a teď v 5.32 doporučuji třeba Singing in the Rain zpívat jako déšť. Nezapršelo li, možná ano, možná v noci, tak ještě asi zaprší, ještě něco od západu lehce přijde a další předpovědi, ty přijdou samozřejmě také. Tak,

0: fotbaloví frajeři i internacionálové, hvězdy regionálního, státního, celostátního fotbalu, internacionálové, penaltoví králové, o těch teď bude řeč, a i tak jsme stále frajeři, to byla 80. leta Indigo Petra Nadě, 5.39. Ve fotbalové soutěži penaltový král, která se letos koná v 7 krajích České republiky, tam se vždycky hledá ten, kdo promění nejvíc pokutových kopů penalt a zůstane v soutěži co nejdéle. Mnohem víc práce ovšem mají brankaři, kteří v každé destinaci čelí kolem stovky pokutových kopů. No a do každého zákroku se snaží jít naplno, protože i oni bojují o prvé místo a nejvíce chycených penalt.
1: Stojí to hodně sil, ale

0: se to zvládnout. Jo? S tím, že my už máme nějakou zkušenost, takže už víme, že někdy jako ty penalty můžeme si dovolit jako ošulit, slušně řečeno, ale samozřejmě snažíme se chytat na všechny a ne vždycky to jde a síly samozřejmě postupně taky ubývají.
1: Je to náročné, strašně. Já už jsem na konci v tom rozstřelu o to druhé místo zvažoval, že skončím, ale zvládl jsem to nakonec. Všechny golmany obdivuju tady, co tu chodí, protože občas je to opravdu peklo, ať už je to déšť, ať už je to vedro, je to náročné.
2: Shodují se brankáři Jan Otoupalík a Josef Rajsik, kteří už mají letité zkušenosti s předešlými ročníky akce Penaltový král na Hukvaldách. Tam je několik stovek střelců mnohdy nechávalo létat v brance klidně 9 hodin. A při takovém množství penalt si sotva zapamatujete, kam kdo kope.
0: Já se snažím přemýšlet na první, druhou sérii a potom se mi ti kluci tak začnou plést, že prostě se dívám, kde on se případně podívá nebo jak hovoří tělem. Podle toho se to taky hodně poznává a potom, že to o náhodě. V zápase samozřejmě o té penaltě člověk přemýšlí jinak, ale tady v té akci, kdy těch penalt jsem měl 75 nebo kolik tam je napsaných, tak to už je fakt jako babank. To je prostě jenom o tom, kdy se cítím na to, že skočím doprava, doleva nebo zůstanu stát uprostřed.
2: Právě zůstat stát a neskočit ani na jednu stranu chce u brankáře při penaltě nejvíce odvahy.
1: Ve světě fotbalu, když golman zůstane stát a penalta jde na kraji, někteří to berou jako potupu. Zase na druhou stranu zůstat stát a chytit je potupa pro toho střelce, ale tady jsem to nedokázal. Nedokázal jsem zůstat stát. Pak to naštve, jak už je to po 5., 10., 15., už se to nedá.
2: A pro Josefa Rajsiga se nedalo chytit ani penaltu od Pavla Horváta, nejúspěšnějšího exekutora v historii České ligy. Ten obstaral dvěma brankářům závěrečný rozstřel o druhé místo, ale ani jeden z nich na penaltového mistra nevyzrál.
1: Opravdu šlo vidět, že Pavel to v té noze pořád má, jako to, co věšel za Víka, se chytat opravdu nedá. Vlastně jedinou penaltu, kterou jsem mohl chytit, tak stejně prošla přes ruku, takže opravdu ta kvalita je někde jinde.
2: Vysekl pochvalu fotbalovému expertovi radiožurnálu Sport Josef Rajsík. Ten se v Olšanech střídal s 8 dalšími brankáři. A i když každému šlo o co nejvíce zákroků a první místo, i tak se v celém týmu povzbuzovali a hlavně si navzájem pomáhali s analýzou střelců.
0: Potom už v té finálové fázi už to je fakt jde o tom, že ti kluci, kteří už třeba vypadli, tak se snaží těm klukům druhým poradit, kde ten dotyčný to kope, protože samozřejmě je to víc očí a vidíš toho kopajícího. Takže jo, radíme se, ale ne vždycky to pomůže.
1: My si opravdu radíme. Opravdu víme, po 5-10 kolech už si říkáme, už ten kope furt doleva, vyřaď ho a naopak. Snažíme se si pomáhat, i když vlastně mezi náma, dejme tomu rivalita, vždycky kdokoliv chytne, tak to slavíme všichni jako za jednoho.
2: Říkají brankáři Jan Otoupalík a Josef Rajsík, kteří nakonec oba dva chytili přesně 20 penalt ze zhruba stovky pokutových kopů, kterým za celé odpoledne čelili. Další krajské kolo akce Penaltový král probíhá dnes v Hukvaldách. Celý program vyvrcholí 25. července ve finále v Novém Kníně. Z Olšan Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Už bude 5.47, 5.7.2026 a bude horko, tedy ne dnes, a bude slunce, jasno, polojasno, za týden 24 až 29, postupně 27 až 32 stupňů Celsia. To je výhled vlastně na úplný závěr toho období za týden. Nejvýše a nejvíce rozepsáno potom středa, čtvrtek do 26 v těch nejbližších dnech, ale předtím možná i úleva, možná i možnost konečně ještě vyvětrat třeba podkrovní byty a podobně. Dneska přes den 20 až 24, oblačno zataženo, na většině území přeháňka, občasný déšť na severu kraje, srážky četnější, k večeru má oblačnosti ubývat, srážek též 20 až 24. V noci na zítra 15 až 11. Většinou hodně oblačnosti, místy přeháňky, občasný déšť, ale občas i polojasno. A teploty je zítra přes den 21 až 25 stupňů Celsia. Do 24, ale na jihu až 26. Potom třeba v úterý a ještě ta středa, čtvrtek do těch 26, ale pak asi zřejmě opravdu zase oteplování.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Nárožní palác se zářícími neonovými nápisy o Vánocích roku 1931 ohromil Šumperany. Do města přinesl vedle hotelové a pohostinské části také prodejnu a s tím vším i moderní životní styl. Historii legendárního šumperského hotelu Grand si připomeneme v prázdninové repríze pořadu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Tak tady goodbye, ale spíš hello 552 a pozvánka taky na další čerstvé zprávy u nás v Českém rozhlase Olomouc, vlastně sváteční, je 552, je 5.7. A teď ještě pohodová countryová o těch botách, tenkrát, když nebylo, už to necháme na textu a písni Michala Tučného, anebo za chvilku na duo Annie a Dave Stewart, tedy Eurythmics, ještě těsně před 6. hodinou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Během červencových svátků jsou sběrové dvory v Olomouci zavřené. Zábřeh hledá nového jednatele společnosti Zábřežská kulturní. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý, postupně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci ministerstva životního prostředí vyhlásili dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Peníze mají sloužit například na úpravy koryt řek nebo stavbu suchých a retenčních nádrží. Dotace chce využít i Povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
2: My budeme s Povodím Moravy teďka usilovat o to, abychom tady v té následující výzvě získali finanční prostředky na realizaci čtvrté B etapy. Celkové náklady na tuto etapu budou přibližně 340 milionů korun. Je to úsek od železničního mostu na Nových Sadech až vlastně po konec města za čističkou odpadních vod. Realizace této etapy bude probíhat v letech 27 až 29.
1: Technické služby města Olomouce nebudou dnes a zítra, tedy po oba sváteční dny, provozovat sběrové dvory. Svoz odpadu bude zítra, 6. července, bez omezení. Přerov otevírá recyklační místo, odkud si obyvatele města budou moci za symbolický poplatek odnést knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Reuse Point zahájil zkušební provoz ve sběrném dvoře na Hrázi. Věci, které jsou stále funkční a mohou ještě posloužit, můžou zájemci nosit během července. Nabízeny budou od srpna. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Městská společnost Zábřežská kulturní, pod kterou v Zábřehu spadá nedávno zrekonstruovaný kulturní dům, kino, retro, turistické informační centrum i městský zpravodaj, bude mít nové vedení. Současný šéf společnosti Zdeněk David vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce, popisuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
3: Nový jednatel se má funkce ujmout 1. listopadu letošního roku a přihlášky je možné podávat do 4. září. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení jsou k dispozici na oficiálních stránkách města Zábřeh a společnosti Zábřežská kulturní.
1: Občané v Krnově můžou posílat návrhy na změny jmen tamních autobusových zastávek. Město připravuje aktualizaci názvu a hledá nápady u svých občanů. Podle radnice už můžou být některá jména zastávek zastaralá nebo nelogická. Podrobnosti jsou na webu města Krnov. Své nápady můžou zájemci posílat do 12. července.
0: Sport.
1: Jedna z letních posil fotbalové Sigmy Olomouc, Kamerunec Stefan Numbisí, odehrál první zápas v novém týmu. 19-letý obránce strávil 90 minut na hřišti v přípravě proti druholigové Kroměříži, kterou Olomouc porazila 5-1. Výkon kamerunského beka komentuje trenér Pavel Hapal.
4: Já jsem si ho měl překvapený, protože samozřejmě měli jsme strach ho do těch zápasů dát, hlavně odehrál 90 minut, ale jeho fyzické testy, které absolvoval, ukázali, že je připravený, takže proto jsme ho strčili a chtěli jsme vidět jeho výkon. Zvládl to výborně, myslím si, že je velice klidný na míči, výborná postava, rychlostně taky dobře, takže spokojenost.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů, slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce se jezdí kyvadlově po silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšan na Šumpersku. Na úseku od křižovatky na Chromeč po Olšany provoz v pracovní době řídí pověřený dělník, mimo pracovní dobu semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Opatrně na cestách, opatrně také na osoby, které se vyskytují ve vozovkách. 5 minut po 6. pěkně zdravíme nejen za volant, ale hlavně, abyste si užili příjemně neděli, dublovanou, tuplovanou dnešním svátkem a třeba i zítřejší den bez práce. 5.7. se píše dneska v kalendáři. A pochopitelně jméno Cyril, chcete-li Konstantin a Metoděj. Tak hezké, poklidné, nedělní, tuplované, dublované sváteční ráno.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6:00, skoro 12 minut 5.7.2026. Možná to bude o svátcích, možná to bude o té energii od nejmenších. Uvědomili si naši předkové před 100 lety, jakýže mimořádný význam měla péče o kojence a batolata na Moravě. Novináři je díky číslům, která získali, přesvědčovali, že obrovský význam. Zjistila to Dita Vojnarová při listování novinami starými 100 let.
2: Péče o nejmenší děti, která byla organizovaná od roku 1921, byla soustředěná v oboru pro péči o matky a kojence při České zemské péči o mládež na Moravě v Brně. Před 100 lety už fungovalo na Moravě 76 okresních a 97 místních odborů pro péči o matky a kojence. Praktickou péči vykonávalo 157 poraden, které pečovaly o 21 208 dětí. Návštěv v poradnách bylo 68 778, návštěv v rodinách 9 589. Celkové náklady na podpůrnou činnost činily v roce 1925 přes 619 000 korun a tvořily je hlavně soukromé prostředky. Díky poradnám, vlivem zdravotní výchovy a nemocenského pojištění kojenecká úmrtnost na Moravě klesla o téměř 5%. S povzdechem novináři nicméně konstatovali, že vzdor této činnosti je význam poraden stále nedoceněn a jejich provoz ohrožuje nedostatek finančních prostředků.

0: počasí.
1: Počasí je zajímavé, 6-17, to už jsme měli i 17 stupňů Celsia, ale jak se více zamračí, zaprší, tak to může klesnout vlastně jenom lehce nad 10 stupňů Celsia. A už je to pro nás nezvyk, už je to pro nás zima, mráz. No ale tak dobře, tak od pátku do neděle příští týden výhled meteorologů 24 až 29, postupně 27 až 32. Od pátku do neděle příští týden asi tam bude převažovat polojasno, to zřejmě i tak ve středu ve čtvrtek, kdy má být tak do 26, ale středa možná spíš do 24 stupňů Celsia, úterý ale zase spíš oblačno zataženo, zřejmě ještě vydrží z dneška zítřka a teploty v úterý přes den taky tak do těch 24 stupňů Celsia. No a dnes třeba v Olomouckém kraji vyladěna předpověď na oblačno zataženo, na většině území regionu přehánka, občasný déšť, na severu srážky četnější a k večeru z nich má ubývat srážky, mají ustávat. Teploty dneska do 24 stupňů Celsia, zítra do 25, ale ještě i pondělí tedy většinou s oblačností, postupně možná, ale i s vyjasňováním.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
3: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Kristýna a v zápětí Valdemar Matuška a pro vystřídání tempa za chvilinku zase třeba kapela Starship a pak čerstvé zprávy Českého rozhlasu Olomouc.

0: možná i pro zahřátí kapela Starship We Build the City on Rock and Roll. Ovšem sváteční, snad pohodové, nedělní, dobré ráno, zásobované ovšem Jiřím Kořínkem a čerstvým zpravodajským rozhlasovým servisem. Hezkou neděli.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou můžou občané využívat tamní formu veřejné dopravy zvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než 100 virtuálních zastávek. Uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Prostějov chce do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo příští rok, řekl náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje, stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. O víkendu se po deštích zvyšuje aktivita klíšťat, varují meteorologové. Podle dat Státního zdravotního ústavu oproti loňsku do konce května narostl počet nakažených boreliozou 4x. Může za to nový systém hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Ze sportu. Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Šampionát v Portugalsku završili vítězstvím 3-1 ve finále nad Polskem. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno nebo zataženo. Čekejte přehánky, občasný déšť, na severu srážky četnější. Teploty 20 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Omezen je provoz v hranicích na silnici první třídy číslo 47 v Bělotínské ulici. Opravují tam most, objížďka je vyznačena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tak pro zahrátí před chvilinkou jedna písnička, teď ještě trošku do stínu a za chvilku ještě do lázní, do Lipové lázní.

0: 6.38, 5.07, zatažené, zamračené, někde už deštivé, anebo někde vypršené, dobré ráno přejeme, ale sváteční, nedělní, a teď ještě lázeňské, do jeseníku zamíří jenom v letní sezóně víc než milion turistů, přišedších, přijíždějících, nově mohou využívat oblastního infocentra, které otevřelo na začátku týdne v Lipové Lázních. Nové IČKO infocentrum má pomoci dalšímu rozvoji cestovního ruchu, který se po loňských povodních postupně vrací do normálu.
1: Oblastní turistické informační centrum Jeseníky v tuto chvíli zažívá svůj start.
2: Nové turistické centrum se nachází vedle hasičské zbrojnice v Lipové Lázních. Pokračuje ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rab.
3: Lipová Lázně je místo poznání a odpočinku, které je na spojnici na hlavní cesty, to znamená automobilová doprava, je na spojnici cyklostezky, moravské stezky a také turistické stezky, tak je to místo ideální.
2: Modulární centrum vzniklo za necelého půl roku. Rozdělené je do dvou částí, popisuje Rab.
3: Na část je právě ta informační zóna, kde ten člověk si může jednak nakoupit věci, občerstvit se a získat potřebné informace. Díky smart obrazovce vlastně poskytujeme informace 24/7 365 dní v roce. A ta druhá část je multimediální část, kde mohou právě školy, školky, různé skupiny získávat informace o Jeseníkách formou multimediální prezentace a tam máme také kancelář jako zázemí.
2: V areálu se nachází také zóna pro cyklisty, dodává Rak.
3: Vlastně non-stop dispozici elektronabíjecí stanice pro elektrokola, také servisní point a vlastně odpočívadlo pro elektrocyklisty nebo cyklisty jako takový.
2: Celý projekt stál necelé 4 miliony korun, říká předseda správní rady Petr Mudr.
4: Z toho 85% bylo hrazeno z integrovaného regionálního programu. Spolupodílelo se Olomoucký kraj a samozřejmě Sdružení cestovního ruchu.
2: Nové centrum má být

0: jedním z kroků, které pomůžou zlepšit služby pro turisty, ale také spolupráci s dalšími infocentry v regionu. Přispět má také k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, uvádí Rak.
1: Informační centrum by mělo být další z těch podpůrných kroků pro to, aby cestovní ruch v Jeseníkách fungoval co nejlépe a jeho intenzita byla co nejrozumnější.
0: Nové informační centrum vítá i nezávislá místostarostka Lipové Lázní Jana Kavková.
2: Pro obec je to, si myslím, důležitý bod, protože sice máme informační centrum, ale tady toto by mělo být otevřeno vlastně denně pro ty návštěvníky a může rozšířit ty informace o našich horách a vlastně o naší obci.
0: Podle Raka centrum nabídne turistům vše potřebné k plánování pobytu v Jeseníkách.
1: K součástí samozřejmě těch informací je jakási prioritizace třeba typů na návštěvy, na výlety do míst, které netrpí v Jeseníkách overturismem, což jsou třeba Rychlebské stezky, Žulovsko, Javornicko, ale samozřejmě se tady dozví ty klíčové informace o tom, kam vyrazit, kde získat nějaké slevy a kde případně zkombinovat různé služby v Jeseníkách, aby tu zůstali co nejdéle.
0: Do budoucna chce Sdružení cestovního ruchu Jeseníky informační centrum rozšířit o plastickou 3D mapu Jeseníků i dětský koutek. Z Lipové Lázní Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je TVčka Kiki D a taky Elton John. Don't go breaking my heart. 6 hodin a 44 minuty.
1: Počasí.
0: Pamatuju si to docela živě. Takhle před týdnem jsem mimo záznam říkal sympatickému panu kolegovi meteorologovi, no ty 40, 41, 40, to už není nic pro nás. Teď by to možná chtělo si zase zaremcat, co ta zima. Tomáš Ostrožlík, pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, no. Jaké to zima, jaké to ráno je, chladné, deštivé?
2: Tak je i není. Chladné, jak pro koho, někdo je velice rád, že se ochladilo, někdo zase, když chce dělat nějaké venkovní akce, tak je z toho nešťastný, takže je to tak, jak pro koho. Pokud jde o deštivost, tak teď je momentálně nějaký více přeháněk na Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku, ale ty za chvíli odejdou směrem do Zlínského kraje. Dnes během dne budeme mít spíše proměnlivou oblačnost. Teď, jak odejdou tyto přeháňky na jihu, tak se zatím moc přeháněk vyskytovat nebude v těch nejbližších hodinách na obloze, ale bude hodně oblačnosti. Slunce se dnes sice ukáže, ale bude ho pomálu a jen na krátkou dobu. Během dne, jak se bude zvyšovat teplota, ta by odpoledne měla dosáhnout 20 až 24. No jenom tak se vrátíme, to před pár dny byly ty ranní minimální teploty, takže dnes to budou ty maximálně odpolední. Tak jak se nám bude zvyšovat teplota, tak bude narůstat opět kupovitá přeháňková oblačnost a zejména pak v těch poledních a odpoledních hodinách opět na většině území se budou vyskytovat přeháňky, častěji na severu a častěji na horách. Tam teplota na horách bude také relativně nízká, kolem 14. A vítr ten teď ráno je spíše slabý, ale během dne bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: No a ještě lehce do budoucnosti by to chtěla podívat se na ten nejbližší výhled.
2: Počasí se příliš měnit nebude, stále budeme mít chladné a vlhčí severozápadní proudění, takže z večera ještě se budou místy vyskytovat přeháňky, postupně jich bude ubývat, takže během noci může být přechodně i skoro jasno. Ale k ránu opět bude oblačnosti přibývat od severozápadu a zítra ráno, podobně jako dnes, je větší pravděpodobnost, že se budou vyskytovat přeháňky. Ty opět během dne potom mohou ustoupit, může se přechodně oblačnost protrhat, aby zase v těch poledních a odpoledních hodinách se vytvořily nové přeháňky, které nás budou provázet v ten pondělní den. Teploty budou podobné, zítra ráno 15 až 11 a zítra odpoledne 20 až 24 na horách kolem 14. A i vítr bude v noci spíše slabý, ale během dne mírný, už západní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No a za týden touhle dobou prý zase může být i na 30. O tom potom, třeba možná za týden, třeba možná s Tomášem Ostrožlíkem. Díky, naslyšenou.
2: Taky naslyšenou, děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Lékařka srdcem a chovatelka duší je Karla Janková, která pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy, aktuálně plemeno Kangal. Její fenka Iri se stala šampionkou mnoha států. Karlu Jankovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která s ní mluvila třeba také o ženách v chirurgii, hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
5: Chtěl bych napsat báseň,

chlazení i purcující báseň, píseň s názvem Báseň kapely Činesky a pohlazení ještě třeba před sedmou, snídaňové, takové možná jako to dnešní ráno, i když tam se zpívá o tom žáru mezi mužem a ženou, co snídají. Karel Gott z počátku 90. let a pak ještě taky jedna oprášená od kapely Elan, to aby jsme neboli netrpezliví a nemuseli třeba do obchodu, jestli jsou otevřené, zavřené, možná víme, možná připomene Český rozhlas Olomouc v nejbližších zprávách o sedmé, nejen do obchodu, ale taky prý na hřbitovi nás vezmou zprávaři, ale třeba i na přípravu sikmy s posilami i s Kamerunu, ovšem v Hanáckých Slatinicích.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Po červencových svátcích zůstávají obchody otevřené, Šumperk rozšiřuje služby ve veřejné dopravě Šumbus, asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Po červencových svátcích zůstávají obchody otevřené, Šumperk rozšiřuje služby ve veřejné dopravě Šumbus, asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý, postupně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou mít dnes i v pondělí otevřeno, přestože jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak bychom si měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou můžou občané využívat tamní formu veřejné dopravy zvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než stovkou virtuálních zastávek. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Aktualizovaná aplikace Šumbus cestujícím umožní rezervovat si nejen místo k sezení, ale i jednu ze tří dětských sedaček. Současně bude možné zamluvit si prostor pro objemnější zavazadla, například kočárek, větší kufr nebo jiný rozměrný náklad.
0: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce u předčasných penzí. Jsou to dokonce dvě pětiny, vyplývá z rozboru ministerstva práce, který se zaměřil na roky před COVID-19 a zkoumal, proč se chodí do předčasného důchodu. Nejčastěji se občané hlásili do evidence úřadu práce zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Během letních prázdnin se na centrálním hřbitově v Olomouci objeví další kamery. Provozovat je bude městská policie. Radní tím reagují na vandalský útok v areálu v září loňského roku. Podle náměstka primátorky Tomáše Sýkory z hnutí ANO už mají schválenou krajskou dotaci.
4: Z programu kriminality žádáme o dotaci 250 tisíc korun, která nám byla odsouhlasena, a v součinnosti s městskou policií Olomouc chceme kamery, ať už na bývalou evangelickou kapli, bývalou katolickou kapli a krematorium, aby ten prostor byl snímán a aby k tomuto vandalskému útoku znovu nedošlo.
0: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc zapsali v přípravě další dvě výhry na hřiště ve Slatinicích. Nejprve dopoledne porazili Banskou Bystrici 2-1, odpoledne na stejném místě přehráli Kroměříž poměrem 5-1. Dvě branky dal ve druhém zápase záložník Matěj Mikulenka. Trenér Pavel Hapal si pochvaloval mimo jiné i zvýšenou produktivitu týmu.
5: Tam bych kluky pochválil za ten přístup, protože nejenom, že jsme dali góly, ale spousta kluků hrálo na svých nezvyklých pozicích. Vždycky každá branka je pro tu psychiku těch hráčů je důležitá, i to vítězství. My jsme v těch předchozích skáních měli dostatek šancí na to, aby jsme skórovali, prostě nám to tam nějak nepadalo, ale musíme na tom 100% zapracovat, protože se na ten gól hodně nadřem.
0: Další přípravné zápasy odehraje Olomouc už na soustředění v Rakousku, kde se postaví dubajskému Al Ahly a katarskému Al Sadd.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, na severu srážky četnější, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí kyvadlově po silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšan na Šumpersku na úseku od křižovatky na Chromeč po Olšany.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme skoro 5 minut po 7 a 5.7, tak se to pěkně sešlo i na našich

digitálních údajích tady ve studiu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. A za chvilku souboje šermířů, kdy se mimochodem objevili třeba ve filmech a sériích na BBC, na Netflixu, ale o víkendu je mohli sledovat návštěvníci historického dne na hradě Štemberku. Detaily už za chvíli rozhlasově a třeba to i zaiskří. A bude se šermovat u nás v reportáži v příspěvku Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc.

0: škunerů a zvedání kotev s Rangers a plavci, teď míříme za Šermířin a taky na hrad Štenberg. Ten zahájil letní turistickou sezónu a v 7 hodin 10,5 minuty také v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc přijal pracovníky rozhlasu. Při té příležitosti v sobotu uspořádali ve Štenberku historický den se vším všudy. K vidění bylo středověké ležení. Převozná pec na chleba, inspirovaná pecí z 15. století, anebo šermířské souboje.
1: Na pódiu v areálu hradu Štenberg právě vrcholí jeden ze šermířských soubojů. Pro návštěvníky akce Historický den ho připravili členové spolku Adorea Šermíři Olomouc. Přivezli sebou celou řadu zbraní, jde o desítky kilo kovu, říká umělecký vedoucí spolku Adorea Martin Tureček.
2: Největší máme dlouhý meče asi tady sebou. A jinak štity, různý kordy, tesáky, dyky.
3: Tak všechno váží, když to musíte naložit a dopravit?
2: Všechno dohromady, no tak to bude určitě tak 30-40 kilo.
1: Na akci dorazilo 8 šermířů. Vedle ukázek na hradech a dalších letních akcích mají členové olomouckého spolku Adorea zkušenosti z natáčení filmu pro BBC či Netflix, jak popisuje Martin Tureček.
2: A teďka naposledy, co jsme byli, tak jsem byl já, třeba já jsem byl na Duně na Trojce, tam dělal kaskadéra, tak... To bylo takový jako jeden z největších projektů.
3: Takže v Duně v Trojce vás lidé mohou vidět?
2: Vidět doufám, že jo. Spíš jsme furt měli masky, jako my jsme hráli Fremeny, takže jsme byli zakrytí v té poušti, tak si myslím, že moc poznat nebudu, ale...
3: Ale jste tam?
2: Jsem tam.
1: Kulisou historického dne je středověké polní ležení, postavilo ho 20 členů historického spolku Kyris Pňovic na Olomoucku. A součástí středověkého ležení je také pekař s převoznou pecí, říká David Křížan z vedení spolku Kyry.
4: Pekař bude péct provizorní peci, kterou převáží, mobilní, která byla už od 15. století. A to je speciální malá pec, kdy vevnitř udělá oheň, pak ten oheň vyjme ven, a tam, kde byl oheň, dá to pečivo a se upeče.
1: Historickým dnem zahájili správci hradu Štenberg letní sezónu. Na následující týdny mají připravenou řadu novinek a akcí. Na jedné budou moci lidé ochutnat i rybíz vypěstovaný přímo na hradě. Zve kastelán Dominik Fadrný.
5: Připravujeme na 1. srpna, což je sobota, oživenou kuchyni, takové menší koláčobraní, kde my zde pěstujeme rybíz a ten pak bude v náplní těch koláčů.
1: Návštěvníci Štemberského hradu se v létě mohou těšit i na komentované prohlídky parku a večerní prohlídky samotné památky. Ze Štenberku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc,

0: Někde jenom kolem 10, někde i 16 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Přes den tak do 24, na horách 12 až 16 stupňů Celsia. Zataženo oblačno na většině území. Občasný déšť, přehánka, někde zapršelo v noci, někde i během rána. Na severu už mají ty srážky být vlastně během celého dne četnější, ale k večeru mají ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty tedy do 24. V noci se může vyjasnit a být 15 až 11 na horách kolem 9-10 stupňů Celsia. Přes den potom zase do těch 4 a 25 stupňů Celsia, ale v převaze, v úhrnu i pondělí a vlastně i kus úterka spíše oblačno, zataženo i s nějakými přehánkami. Ale třeba na konci příštího týdne, vlastně už od půlky, spíše polojasno, skoro jasno, ale oteplování možná i nad 30, potom úplně v závěru toho týdenního výhledu za týden.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: komu by chyběl 8. den jako taková neděle navíc, tak zítra tedy státní svátek oficiálně, to bude 6. dneska, 5.7. a tedy 7. den v tomto týdnu, 8. den, píseň klasická od kapely Olympika, vlastně už taky klasika o prázdninách třeba v červenci roku 2026 i po ránu 5.7. v neděli. A velký zájem o rozhlas, to je výhra. Tak jsme otestovali paní Janu z Olomouce, jestli to nebyl omyl, jestli se nespustil mobil jenom tak s číslem do rozhlasu, ale ne. Paní Jana ví, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jana volá na rozhlas, to je výhra. A to je moc dobře, protože před chvilinkou zazněl opravdový signál. No a teď tedy po ní budou v rozhlase, v Českém rozhlase Olomouc, chtít nějaké pěkné číslo s nějakou pěknou výhrou a k tomu ještě při osobním převzetí se speciální taškou. No pro Olomoučáky jasná věc. Přijďte si, ale pro co si přijdete? Doufám, že to vyjde s nějakou pěknou výhrou. Jaká bude rozhlasová výhra, paní Jani?
1: Tak já dám číslo 5.
0: Číslo 5 se bude hodit, když nám dáte chvilinku, tak vám vychystáme a ono se i během týdne potom, až se stavíte po svátcích, bude hodit deštník od firmy Renault, tak to bude specialita, nějaký vychytaný, vymazlený, luxusní. Potom ještě CDčko s Igorem Barešem a pověstmi Olomouckého kraje. No a ten bonus na odnešení pro Olomoučáky při osobním převzetí. Takže 5 s deštníkem, pověstmi Olomouckého kraje a s krásným bonusem pro vás, paní Jani. Moc vám gratulujeme.
1: Děkuji.
0: Paní Jana se u nás staví po svátku, po svátcích. No a ostatní se průběžně dívají, co už bylo taženo za ta čísla. Možná 8 dní, možná méně dní, ale tentokrát tedy 5.7. 5 na webu olomouc.rozhlas.cz. Nejenom poslech, ale také pěkně pohromadě informace o rozhlas, to je

0: případné zahřátí a trocha toho léta, komu by se stýskalo. To byla kapela Boniem a toto jsou čerstvé krátké nedělní ranní sváteční zprávy s Jiřím Kořínkem.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký magistrát zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření vydal kvůli trvajícímu suchu. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Peníze chce využít i Povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce, uvedl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO. Městská společnost Zábřeská kulturní, pod kterou v Zábřehu spadá kulturní dům, kino, retro, turistické informační centrum i městský zpravodaj, bude mít nové vedení. Současný šéf společnosti Zdeněk David vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce. Tým vědců z Olomouckého institutu Catherine Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady na vývoj technologie, která má zefektivnit oddělování prvků vzácných zemin. Cílem projektu je snížit spotřebu chemikálií i množství toxického odpadu při získávání strategických surovin. Ze sportu. Přerovská tenistka Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou, postoupila podruhé za sebou do osmifinále Wimbledonu, stejně jako Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, když porazil Španěla Munara, a taky Marie Bousková po výhře nad Ruskou Samsonovovou. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno nebo zataženo, čekejte přeháňky, občasný déšť, na severu srážky četnější. Teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen jedním pruhem dálnice D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi ve směru na Ostravu i na Brno mezi 320. a 312. kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Co zaspíval Jarek Nohavica Kometě, si poslechneme teď. Za chvilinku taky to, co zpívá Georgimu Věra Špinarová. A pak to, co říká Stréček Křoupal o Cyrilovi z Metoděje.
3: Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Kometa z Ostravy a Georgi z Ostravy. Paní Špinerová, pan Nohavica před chvílí, a za chvilinku třeba zase ze světa Genesis. Tak a bude Invisible Touch, kdo rád Genesis. A budou vlastně taky legendy v týdnu, potom s celou deskou Genesis. To bude v týdnu, to bude v čase legend, tedy ve středu v podvečer večer. Teď 7.38, to je zase čas i ve svátek, na proplk na svátek. Ciroš s Metodem, správně prý Konstantin a Metodi a samozřejmě Matěj Křopalu.
1: Kdo by o nás neznal dva soluňský bratry, svatýho Konstantina, teda Cyrila a Metodeja? Jsou nazévaní slovanští věrozvěstí. Ne, jak říkají někteří vtipálci, zvěrozvěstí. Nebo taky apoštolí Slovano. Svatý Cyril se narodil roku 827 a patřil k nejvýznamnějším očencům své doby. Byl ohromný řečník a teolog. Jeho starší bratr Metoděj, narozený roku 813, pracoval v mládí, co by byzantské státní úředník. Několik let žil se svým bratrem Cyrilem v klášteře a v této době našli společnou řeč, a to doslova. V roku 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císařovi Michalovi s žádostí o veslání biskupa a očetela, které by položil na Velké Moravě základy církve nezávislé na franských biskupech. Byli vybraní Cyril s Metodějem, a to pro jejich znalost slovanského jazyka. Cyril pro náš slovanský jazyk zestavil nový písmo, hlaholico, a také společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnčiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb. Cyril s Metodějem přešli na Moravu léta páně 863. V roku 1981 papež Jan Pavel II. Prohlásil svatýho Cyrila a Metodeja za spolupatróny Evropy. Cyril a Metoděj, bratři ze Soluně, jsou také hlavníma patronama Moravy. Jejich svátek slavíme každoročně 5. července a to je dětské veliká pojď na Velehradě. Velehrad ke svatýmu Cyrilovi a Metodějovi bezesporo patří. Víte, když jsem byl malý synek, měli jsme strýce Metoděja. Měl bílý vlasy a já jsem k němu pohlížel jak ke svatýmu. Mně to míno Metoděj vždycky připadalo takový toze starý, historický. Také si pamatuju v Břochovanech Cyrila, předsedo MNV. Hrál v místní dechovce na trumpeto, hlavně na pohřbech. Ale když oba dva

0: omřele, tož se této mina z jediné načesto vetratile. Až včel se mně zdá, že se zas vrací o. Znám mladý ledí, co majo malýho Cyrilka a také Metutka. Pro nás, Moravane, bodo Cyril e Metoděj věční, co svět světem bode.
1: Cyrdovi, Metutkovi, samozřejmě Kostěvi Konstantinovi. Klidně zahrajeme i k svátku a dnes ve státní svátek tuplovaný, dublovaný i tou nedělí. Tereček Křopal o Soluňských bratřích napsal, namluvil Jiří Vrba. Technická spolupráce Zdeněk Prchlík, režie Tomáš Soldán a další sváteční plk zítra v 7.40 a Jano Husovské plk na pondělí a na svátek zítra.

0: To jsou oni, to jsou Genesis, budou i k mání v legendách v týdnu v prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc, kapela Genesis, Phil Collins, Invisible Touch.
1: Počasí.
0: Teď dotek počasí v 7.45 5.7. Dnes, zítra, asi pozítří také, s převažující oblačností. Bude zataženo oblačno na většině území olomouckého regionu. Občasný déšť, přehánka na severu, ovšem ještě srážky četnější. K večeru mají ustávat, oblačnosti ubývat. Teploty někde na 15, někde jenom lehce na 10, někde panečku až k 17, 18, přes den 20 až 24, na horách 12 až 16. Vítr slabý, proměnlivý, postupně mírný od severozápadu. V noci 15 až 11, večer a opět k ránu bude oblačnost ojedinělými přeháňkami. Během noci přechodně oblačnosti ubude i na polojasnou oblohu. No a zítra vstup do stále ještě svátečního dne, ale do nového týdne. V pondělí zase 20 až 24, 25 maximálně. Zataženo oblačno lokálně s přehánkou nebo s občasným deštěm. A ještě úterý do 24 zataženo oblačno, na většině území kraje s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne v úterý prý nelze vyloučit podle posledních předpokladů odhadu předpovědí ojedinělou bouřku do 24, ale od středy zřejmě oteplování, taky asi vyjasňování, a kdo to ještě neví, kdo to ještě neslyšel, zatím to vypadá, že na konci týdenního výhledu za týden, no příští týden koncem klidně i 32 stupně Celsia. No tak dýchejme, no tak čerpejme energii z dnešního relativně, no zase chladnějšího rána.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Nárožní palác se zářícími neonovými nápisy o Vánocích roku 1931 ohromil šumperany. Do města přinesl vedle hotelové a pohostinské části také prodejnu a s tím vším i moderní životní styl. Historii legendárního šumperského hotelu Grand si připomeneme v prázdninové repríze pořadu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: příroda, třeba kolem Bílé Opavy, taky nádherná, krásná, ale opatrně nešlapneme. Víc než 3000 turistů v jeden den. Takový je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Padl na začátku května. Agentura ochrany přírody a krajiny nová data zveřejnila v těchto dnech. Turisty na úzké trase mezi vodopády Bílé Opavy počítají od roku 2009 a nikdy jich dosud tolik nebylo. Začali proto taky zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik hodin je turistů asi tak nejméně.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava a potkávám hloučky v obou směrech. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Tak měříme na vodopády, říkali jsme si, že využijeme prázdniny k tomu, aby jsme se podívali do přírody a taky se trochu schladili a hlavně pobyli spolu někde na hezkém místě. Čekáme, že to bude moc prima.
1: Ten zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří nějaký tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu, zejména v údolí Bílé Opavy. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti a pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít skutečně k nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu této stezky. Tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Část areálu fakultní nemocnice v Olomouci uzavřou stavební práce. Hejtmanství zaplatí na Jesenicku rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Obcí Doloplazy na Olomoucku projede dnes odpoledne krojovaná jízda králů. Oblačno až zataženo, přeháníky občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průjezd areálem fakultní nemocnice v Olomouci ode dneška omezí stavební práce. Řidiči neprojedou ulicí za nemocnicí, vede mezi psychiatrickou a porodnicko-gynekologickou klinikou. Práce tam potrvají do konce srpna, píše se na webu nemocnice. Olomoucké hejtmanství plánuje modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Podle mluvčí kraje Evy Knajblové vznikne i nová základna v Mikulovicích.
2: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
0: Doloplazy na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program v 11 dopoledne zahájí slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Odpoledne si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Pokračuje nezávislý starosta obce a člen pořádajícího folklorního souboru Olešnica Doloplazy, Miroslav Bílek.
3: Jízda králů v Doloplazích je jediná každoročně jezdící se jízda králů v Nahané a v Olomouckém kraji. Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále.
0: Součástí doprovodného programu budou vystoupení folklorních souborů z Moravy, Polska a Litvy. Dobrovolní hasiči pořádají dnes v zábřežské místní části Ráječek poutní slavnost Cyrila a Metoděje. Součástí akce je také sousedské posezení v tamním hasičském areálu. Pokračuje mluvčí města Zábřeh Lucie Mahdalová.
4: Program sousedského posezení a poutní slavnosti v Ráječku začíná v 11 hodin dopoledne slavnostní bohoslužbou. V programu nechybí hudební vystoupení a večerní diskotéka. Pro děti je připravené malování na obličej, balónková show, skákací hrad, animační program a od 15 hodin také kouzelník Michal Janza.
1: Sport.
0: Fotbalové akce Penaltový král se letos konají v 7 českých krajích. V tom Olomouckém hostili krajské kolo Olšany u Prostějova. Mezi střelci v hlavní kategorii vyhrál Patrik Lidmila. Neproměnil první penaltu, pak ale uspěl 20krát v řadě.
5: No je to náročný, jako potom první mě trošku zatrnulo, protože ani jsem to nekopil nějak úplně dobře, ale pak s každou další tak už to ze mě padalo a pak už jsem si ke konci věřil, musím říct. Pak už to šlo líp. Jo. Pak bylo těžké, když třeba jeden golman proti mě chytal 5krát za sebou, tak to bylo, už jsem mě nevím, kdy mě stála hlava a už to bylo, nápady docházely.
0: Akce se zúčastnilo 100 mládežníků, 96 střelců v kategorii elit, včetně bývalého stopera Sigmy Olomouce české reprezentace Romana Hubníka.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přeháníky občasný déšť, na severu srážky četnější, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Práce údržby částečně omezují provoz na dálnici D46 Olomouce do Prostějova za exitem Hněvotín mezi 37. a 36. kilometrem. Neprojedete pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme skoro 5 minut po 8 a dnešní duplovaný svátek 5.7. a neděle, tak si uděláme pohodovou a třeba prázdninovou, tak ještě navíc, a rybářskou, to ovšem tak zhruba v 8.50, ano, v rybářských historkách Českého rozhlasu Olomouc se šedesátníkem oslavencem Igorem Barešem a také s vámi při poslechu, při rádíku.
7: A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník.
6: Nepůjde o hliník, nepůjde o prvky, půjde spíš o kyseliny. Hodina chemie, za chvíli také s Martinem Písaříkem.

0: Křídlový princ, Needles and Pins, kapela Smoky, nebo Můr našich lásek, za chvilinku třeba jako vzpomínka. No a teď v 8 hodin 10 a půl minuty něco tedy šťavnatého, možná i šokujícího, ale něco, co prý v učebnicích nebývá. A Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: zeď, možná Eleanorova, když se tam zpívá Len on a tak dále. Miro Žbírka taky, ale prý David Žbírka, syn Miro, v tom objevil zmoknuté plakáty Kín jako kapely Kín. Ale ona jsou to taky na
1: počasí.
0: Zajímavůstky stranou, 8 hodin 15 minut 5.7. Dneska, zítra, tu polojasno, teď vysvětlo nad Olomoucí, ale občas taky docela zataženo a deštivo. I to je možnost pro dnešek, pro zítřek. A teploty dneska do 24, zřejmě i zítra, pozítří, vlastně i stejný ráz počasí, ale zřejmě tak ve středu v půlce týdne, jednak oteplování, jednak směr k vyjasňování stále častějším slunečním paprskům, ale třeba zrovna ve středu i docela větrný den, jak se tady píše v předpovědích pro Olomoucký kraj na ta nejbližší období. No a pak třeba v druhé půli toho zítra začínajícího i svátečního týdne. To už bude prý zase teplo, teplo, teploty budou růst i nad 30 koncem toho týdne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s benžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 19. 5. 7. 2026. Bude to konstantinometodějské, bude to dětské, kojenecké, batolecí. Zdali pak si uvědomovali už naši předkové před stolety, jaký mimořádný význam má taková péče o kojence a batolata, o ty nejmenší. Novináři je díky číslům, která získali, přesvědčovali, tedy čtenáře, že obrovský význam zjistila to taky Dita Vojnarová při pravidelném listování novinami starými právě 100 let.
2: Péče o nejmenší děti, která byla organizovaná od roku 1921, byla soustředěná v oboru pro péči o matky a kojence při České zemské péči o mládež na Moravě v Brně. Před 100 lety už fungovalo na Moravě 76 okresních a 97 místních odborů pro péči o matky a kojence. Praktickou péči vykonávalo 157 poraden, které pečovaly o 21 208 dětí. Návštěv v poradnách bylo 68 778, návštěv v rodinách 9 589. Celkové náklady na podpůrnou činnost činily v roce 1925 přes 619 000 korun a tvořily je hlavně soukromé prostředky. Díky poradnám, vlivem zdravotní výchovy a nemocenského pojištění kojenecká úmrtnost na Moravě klesla o téměř 5%. S povzdechem novináři nicméně konstatovali, že vzdor této činnosti je význam poraden stále nedoceněn a jejich provoz ohrožuje nedostatek finančních prostředků.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké, čerstvé, sváteční, nedělní, prázdninové ranní zprávy ve dvou minutách, všechno podstatné, co se vejde do této relace od Jiřího Kořínka.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Prostějov chce do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo příští rok, řekl náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Podle dat Státního zdravotního ústavu oproti loňsku do konce května narostl počet nakažených boreliozou 4x. Může za to nový systém hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Ze sportu. V přípravných fotbalových utkáních ve Slatinicích vyhrála v sobotu Sigma Olomouc nejdříve nad Banskou Bystricí 2-1 a v odpoledním duelu porazila Sigma Kroměříž vysoko 5-1. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno nebo zataženo, čekejte přeháňky, občasný déšť, na severu srážky četnější, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen jedním pruhem D1 mezi Bělotínem a Mankovicem ve směru na Ostravu i na Brno mezi 320. a 312. kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: toho spousta slunce a teď trošku zase tma. Ale ono zase odletí ta mračna, vyprší se, potřeba závlaha a možná ještě v podkrovních bytech dovětrat, vyvětrat nebo konečně teprve vyvětrat. 8.38 a nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, sportovní příspěvek a teď goalkeepers, golmani, strážci svatyně, brankáři ve fotbalové soutěži, penaltový král, která se letos koná v 7 regionech, se hledá ten, kdo promění nejvíc pokutových kopů a zůstane v soutěži co nejdéle. Mnohem víc práce ovšem mají brankáři, strážci svatyně, kteří v každé destinaci čelí kolem stovky pokutových kopů penalt a do každého zákroku se snaží naplno, protože i oni bojují o první místo a nejvíce chycených penalt.
1: Stojí to hodně sil, ale dá se to zvládnout, jo. S tím, že my už máme nějakou zkušenost, takže už víme, že někdy jako ty penalty můžeme si dovolit jako ošulit, slušně řečeno, ale samozřejmě snažíme se chytat na všechny a ne vždycky to jde a síly samozřejmě postupně taky ubývají.
2: Je to náročné, strašně. Já už jsem na konci v tom rozstřelu o to druhé místo zvažoval, že skončím, ale zvládl jsem to nakonec. Všechny golmany obdivuju tady, co tu chodí, protože občas je to opravdu peklo, ať už je to déšť, ať už je to vedro, je to náročné.
3: Shodují se brankáři Jan Otoupalík a Josef Rajsik, kteří už mají letité zkušenosti s předešlými ročníky akce Penaltový král na Hukvaldách. Tam je několik stovek střelců mnohdy nechávalo létat v brance klidně 9 hodin. A při takovém množství penalci sotva zapamatujete, kam kdo kope.
1: A já se snažím přemýšlet na první, druhou sérii a potom se mi ti kluci tak začnou plést, že prostě se dívám, kde on se případně podívá nebo jak hovoří tělem. Podle toho se to taky hodně poznává, potom že to o náhodě. V zápase samozřejmě o té penaltě člověk přemýšlí jinak, ale tady v té akci, kdy těch penalt jsem měl 75 nebo kolik tam je napsaných, tak to už je fakt jako babank. To je prostě jenom o tom, kdy se cítím na to, že skočím doprava doleva nebo zůstanu stát uprostřed.
3: Právě zůstat stát a neskočit ani na jednu stranu chce u brankáře při penaltě nejvíce odvahy.
2: Ve světě fotbalu, když golman zůstane stát a penalta jde na kraj, někteří to berou jako potupu. Zase na druhou stranu zůstat stát a chytit je potupa pro toho střelce, ale tady jsem to nedokázal. Nedokázal jsem zůstat stát. Pak to naštve, jak už je to po 5., 10., 15., už se to nedá.
3: A pro Josefa Rajsiga se nedalo chytit ani penaltu od Pavla Horváta, nejúspěšnějšího exekutora v historii České ligy. Ten obstral dvěma brankářům závěrečný rozstřel o druhé místo, ale ani jeden z nich na penaltového mistra nevyzrál.
2: Opravdu šlo vidět, že Pavel to v té noze pořád má, jako to, co věšel za Víka, se chytat opravdu nedá. Vlastně jedinou penaltu, kterou jsem mohl chytit, tak stejně prošla přes ruku, takže opravdu ta kvalita je někde jinde.
3: Vysekl pochvalu fotbalovému expertovi radiožurnálu Sport Josef Rajsík. Ten se v Olšanech střídal s 8 dalšími brankáři. A i když každému šlo o co nejvíce zákroků a první místo, i tak se v celém týmu povzbuzovali a hlavně si navzájem pomáhali s analýzou střelců.
1: Potom už v té finálové fázi už to je fakt jde o tom, že ti kluci, kteří už třeba vypadli, tak se snaží těm klukům druhým poradit, kde ten dotyčný to kope, protože samozřejmě je to víc oči a vidíš toho kopajícího. Takže jo, radíme se, ale ne vždycky to pomůže.
2: My si opravdu radíme. Opravdu víme, po 5, 10 kolech už si říkáme, už ten kope furt doleva, vyřaď ho a naopak. Snažíme se si pomáhat, i když vlastně mezi náma, dejme tomu rivalita, vždycky kdokoliv chytne, tak to slavíme všichni jako za jednoho.
3: Říkají brankáři Jan Otoupalík a Josef Rajsík, kteří nakonec oba dva chytili přesně 20 penalt ze zhruba stovky pokutových kopů, kterým za celé odpoledne čelili. Další krajské kolo akce Penaltový král probíhá dnes v Hukvaldách. Celý program vyvrcholí 25. července ve finále v Novém.

0: ukazuje tmu. Hit kapely Alfa Fil z Německa v 8.45 5.7. Počasí. Zpívat jako déšť, už jsme si dneska střihli, to bylo po 5. hodině, teď je 8.45, 5.7. a neděle pohodová a možná ještě pro možnost toho dovětrání, vyluftování, nasycení kyslíkem, protože dneska teploty po ránu tak nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia a přes den tak do 24. A většinou oblačno, to převažuje, ale může být i polojasno. Ovšem také přeháněka a třeba v pondělí, v úterý možnost eventualita bouřky v teplotě taky do těch 24 stupňů Celsia a znatelnější vyčasení, vyjasnění a taky pak postupné oteplování od středy tak do 26 stupňů Celsia a úplně na konci příštího týdne to zatím vypadá i na hodnoty nad 30.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Nárožní palác se zářícími neonovými nápisy o Vánocích roku 1931 ohromil šumperany. Do města přinesl vedle hotelové a pohostinské části také prodejnu a s tím vším i moderní životní styl. Historii legendárního šumperského hotelu Grand si připomeneme v prázdninové repríze pořadu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Klasickém programu Českého rozhlasu Olomouc. Svátek na svátek, neděle na neděle, hlavně ty prázdniny rozhodují. Pohodička, no možná počasí na rybičky. 8.51, nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Ano, na ty letošní prázdniny jsme pro vás mimo jiné připravili také reprízu desítky humorných vyprávění o rybářích a jejich úlovcích, možná i o manželkách rybářů. Ta vyprávění napsal spisovatel Vlastimil Brouček v úpravě a režii Michala Bureše, účinkuje Igor Bareš.

Když jsem tenkrát začal chytat, zašel za mnou občas k vodě kamarád Standa. Chvíli poseděl, pokoukal, pokroutil hlavou nad mými podivnými sklony, pak utrousil třeba, jak tady můžeš takhle čumět, to nepochopím, a šel za nějakou lepší zábavou. Číst knihu, nebo se ženou na procházku, nebo s mužskými na pivo. Jednou zůstal do večera. Díval se, jak se mění tóny barev i barvy sami, poslouchal, jak kolem vody všechno tichne a voda naopak ožívá, mlčel se mnou, přemýšlel asi o nějakých svých věcech, pomohl mi podebrat cejna a když jsme se zvedli, řekl mi, kdepak, na tohle já bych neměl trpělivost. Na zítří ráno na mě čekal, nemůže prý spát. Jel se mnou ještě za tmy loďkou na druhou stranu jezera a stal se tak spoluobjevitelem nového kontinentu, který se jako zázrakem vynořil z mlh a par. Když jsme se vraceli zpátky, opakoval si pro sebe několikrát. Depak, na tohle já bych neměl čas. Potom za nějakou dobu mi v Olomouci telefonoval. Tak, už mám všechno. A co jako, divil jsem se. No co, rybářský lístek, povolenku, členskou legitimaci, samozřejmě pruty a ostatní věci. A tak jsme příště na Plumlově chytali už spolu. Denně od svítání asi do 9 a večer od 6 do 11. V té době byla zrovna v kempu parta lidí, s kterými jsme se znali z dřívějška. Když jsme se ráno vraceli z ryb, zatímco oni většinou teprve vstávali, v lepším případě snídali, nebo když jsme odpoledne odcházeli k vodě, stala se z toho časem přímo společenská událost. Začali jsme pro ně být něčím obdobným, jako pošťačka přinášející ranní noviny nebo televizní večerníček. Brali, brali? Tak co? Kolik pak jich nesete? Podobně vynalézavě na nás volali nejen oni, ale i zcela neznámí lidé vysedávající u kiosku, kolem kterého jsme museli s prázdnými čeřeny cestou od vody potupně projít. Už jste tady s tím chytáním pro srandu i králíkům, řekli nám jednoho dne vlastní manželky. To byl rozhodně důvod, abychom se nad naším rybařením zamysleli. Udělali jsme tedy důkladný rozbor a konstatovali jsme, že každý z nás je vybaven vším, co předepisuje i nejnáročnější rybářská literatura. Navíc Standa, co by člověk veskrze seriózní, dbal na to, abychom měli i věci pouze doporučené, uváděné obvykle pod názvem pomocné náčiní a výstroj. A to nejen třeba marmišky, streamery, woblery, ale i nejrůznější krabičky, pouzdra a síťky, dokonce lupu na přesnou identifikaci ryb podle šupin, buzolu a mapu kraje pro správnou orientaci po přehradě a okolí. No a protože je Standa člověk nejen seriózní, ale taky důkladný, měli jsme většinu věcí pro jistotu dvakrát. A tohle jsme vláčeli denně sebou. Slunce zacházelo za les, byl vlahý podvečer a my konečně, po 7 dnech, chytili první rybu. Ale jakou rybu? Obrovskou rybu. Velkou rozevřenou pusou s dravčími zuby a roztaženými ploutvemi se vzpírala proti vodě a strašidelně blýskala očima vyvalenýma navrch hlavy. Byl to candát jako stodola. Když jsme ho přinesli do kempu, přišli se na něj podívat všichni a značně uznale pokyvovali hlavami. To víte, ještě že máme tak kvalitní náčiní, bez něho takovou rybu nechytíte.

0: Kua s dusítkem žabáka, samozřejmě co jiného do znělky. Poslouchali jsme druhý díl Rybářský historek z pera Vlastimila Broučka. Pro rozhlas napsal a s hercem Igorem Barešem natočil Michal Bureš. Natočeno v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc a reprízu tohoto dílu nabídneme příští sobotu v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc v 8.50 ráno a pokračování další díl v neděli v 8.50.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Množství vody v půdě dosáhlo na Moravě kriticky nízkých hodnot. V Lipníku nad Bečvou přestavili 3 přechody pro chodce. Během červencových svátků jsou sběrové dvory v Olomouci uzavřené. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý, postupně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně, nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trenky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je situace nejhorší.
3: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
2: Olomoucký magistrát už zakázal kvůli suchu odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka, tak jejich přítoků. V Lipníku nad Bečvou můžou bezpečněji přecházet rušné cesty. Město dokončilo přestavbu 3 přechodů před základními školami. Hranická a Osecká, taky před zdravotním střediskem v Osecké ulici. Součástí jsou i nové semafory, pokračuje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
4: V podstatě všechno jsou to přechody původně přes 4 jízdní pruhy a došlo k zúžení těch přechodů jenom na 2 jízdní pruhy a v podstatě výrazně se zvýšila bezpečnost. Ty náklady jsou zhruba 7,1 milionu korun. A podařilo se nám získat 2,8 milionů korun z dotačního titulu Olomouckého kraje na zvýšení bezpečnosti provozu.
2: Technické služby města Olomouce nebudou dnes a zítra, tedy po oba sváteční dny, provozovat sběrové dvory. Svoz odpadu bude zítra, 6. července, bez omezení. Sport. Jedna z letních posil fotbalové Sigmy Olomouc, Kamerunec Stefan Numbisí, odehrál první zápas v novém týmu. 19-letý obránce strávil 90 minut na hřišti v přípravě proti druholigové Kroměříži, kterou Olomouc porazila 5-1. Výkon kamerunského beka komentuje trenér Pavel Hapal.
5: Já jsem si ho mile překvapený, protože samozřejmě měli jsme strach ho do těch zápasů dát, hlavně odehrál 90 minut, ale jeho fyzický testy, které absolvoval, ukázali, že je připravený, takže proto jsme ho strčili a chtěli jsme vidět jeho výkon. Zvládl to výborně, myslím si, že je velice klidný na míči, výborná postava, rychlostně taky dobře, takže spokojenost. Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, na severu srážky četnější, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli levandulovému festivalu je uzavřena místní komunikace u Bezděkova na Úsovsku. Projedete tam až do nočních hodin. A kvůli práci na vozovce se jezdí jen jedním pruhem D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi ve směru na Ostravu i na Brno mezi 320. a 312. kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To silná vůně, levandulová, ale my si dáme ještě snídaňovou písničku Jiřího Korna, která budí úspěchy teď na všech majálesech, koncertech, korncertech, vystoupeních živě. A pak ještě taky Righteous Brothers, to je zase ta třeba z filmu Duch Unchained Melody. No a jinak ještě ve víkendově svátečním prázdninovém vysílání dárečky pro všechny, kdo poslouchají Český rozhlas Olomouc a vstupenky permanentní, prosím, zároveň na Michala Hrůzu, na Tublatanku, Metalindu a nebo i Argemu. Ti všichni 18.7. vystoupí a defilovat budou na kopci, na Štemberském kopci 2026 a my máme pro vás vstupenky, ale ještě ne, vydržte, vytrvejte a vyčkejte ohlášení signálu a zveřejnění. Za chvilku totiž naším bodem programu v dopoledním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc Grand Hotel. Grand Hotel. Před 95 lety byl v Šumperku postaven slavný hotel. Jaká je jeho historie, jak se měnil v průběhu času, dozvíme se za chvíli o jednom fenoménu v prázdninové repríze pořadu přímo z místa ze Šumperka.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Přímo z místa.
2: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám od mikrofonu přeje Petra Ševců. Zdravím vás ze Šumperka, kde se dnes ponoříme trošičku do historie. Ponoříme se do historie místa, ale také slavného hotelu, který tady v Šumperku dlouhá léta stával. Do historie hotelu Grand zamíříme společně s Kristýnou Lipenskou, historičkou umění a také kurátorkou nedalekého vlastivědného muzea v Šumperku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak prozraďte mi, kde teď stojíme? Jsme venku, tak trošku v parku, ale tak trošku na ulici.
3: My stojíme v někdejších zahradách Pavlínina dvora. Vlastně to bývala původně soukromá zahrada a přímo za tou zahradou vzniklo v roce 1897 německé reálné gymnázium. Byla to taková velmi prominentní adresa přímo v závěru nádražní třídy. Takže všichni návštěvníci, kteří do města přijížděli, přijížděli především vlakem, tehdy koncem 19. století, tak přicházeli tou nádražní třídou a vlastně v její ose viděli velkolepou budovu gymnázia. České menšině se potom ve 30. letech podařil husarský kousek, protože vlastně zakoupila parcelu, kde do té doby stával zájezdní hostinec. A to je právě to místo, kde dnes už stojí ten hotel, kterému se chceme věnovat.
2: Už je to téměř 100 let, co tady stojí. V dnešní podobě s názvem Perk, moderně zrekonstruovaný, ale ta 30. léta, tahle parcela, význačné místo, jak se to té české menšině podařilo?
3: Nemáme přesně informaci, jak česká menšina tu parcelu získala, protože opravdu Šumperk byl převážně německé město a vůbec českým obyvatelům Šumperka se ty parcely tady směrem od nádraží do centra málo kdy podařilo získat. Banka, která se jmenovala Pozemkový ústav v Olomouci, byla zaměřena na podporu českého podnikání, obzvláště tady v oblastech severní Moravy, tady v Sudetech. A tenhle ten pozemek dokázala získat a vybudovala tady významnou investici, hotel, který se pojil i s obchodními prostory, takže to byl takový multifunkční nárožní palác.
2: Tak ještě než se podíváme na 3D model, který nám ukáže, jak ten hotel vypadal, když byl vystavěn, když bychom si měli představit Šumperk ve 20. 30. letech 20. století, tak co bychom tu viděli? Okolo.
3: Neviděli bychom tu příliš mnoho takových moderních funkcionalistických staveb. Ten funkcionalismus sem skutečně přinesla tady ta stavba hotelu Grand. Do té doby vlastně zvláště ti němečtí obyvatelé města měli zálibu v historizujících formách. Velkou oblibu si tu získal vídeňský architekt, nebo původně tedy německý architekt, který se usadil ve Vídni. Ten se jmenoval Georg Berger a ten tady v Šumperku postavil velkou řadu staveb, které jsou v takzvaném Heimat stylu, neboli stylu domoviny, a ten styl domoviny v tom případě Georga Bergera se vlastně ohlížel k těm historizujícím formám a on tady, Georg Berger, postavil divadlo, radnici, spoustu vil a spoustu obchodních domů. Těch staveb je skutečně velká řada a podílel se na té tváři toho Šumperka od počátku 20. století až do konce 20. let. Ostatně i hosté z kavárny hotelu Grand měli výhled do takového malého náměstí přímo před hotelem a na tom náměstí, kromě obchodních akademie dnešní, která tehdy byla teda tím německým reálným gymnáziem, tak stojí evangelický kostel. A architekt Georg Berger, o kterém jsme prvé mluvili, tak postavil právě věž, která patří k tomu evangelickému kostelu. A trošku by nám mohla připomínat alpskou architekturu. Není to náhoda, protože Georg Berger se zúčastnil soutěže na protestantský kostel v Curychu a tam neuspěl. A vlastně návrh věže pro Curych potom uplatnil tady v Šumperku v době, kdy evangelický sbor se rozhodl postavit tady tu velkou vstupní věž.
2: Tak já bych se možná ještě zaměřila na to místo, na kterém stojí hotel. Říkala jste, že tady byl hostinec. To bylo nějaké jako tradiční místo, kde byla nějaká pohostinství, restaurace, hospody?
3: Byl to skutečně hostinec, který sloužil k ubytování především obchodníků a lidí na cestách a ta stavba, která tady byla do té doby, než byla tedy už ve špatném stavu a ustoupila tedy té budově toho hotelu Grand, máme ji doloženou od roku 1870, takže od roku 1870 do roku 1930 tady byl takový hostinec se zahradním posezením a sloužil jak občerstvení, tak také ubytování hostů.

0: Tak my jsme vystoupali do prostor, které těsně sousedí s depozitářem Vlastivědného muzea v Šumperku, protože právě toto muzeum schraňuje zmínky, fotografie a další doklady o existenci, vývoji šumperského hotelu Grand, o kterém si dnes povídáme v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. My už tady s historičkou umění Kristýnou Lipenskou stojíme nad řadou fotografií, ale já bych šla do těch úplných začátků. Do toho roku 1930, kdy byla zakoupena parcela, na které byl hotel Grand vybudován.
1: Celá ta stavba byla dokončena za neuvěřitelných 8 měsíců. Tu stavbu realizovala stavební firma olomouckého stavitele Tomáše Šipky. První část, která byla otevřená, tak byla prodejna, a to těsně před Vánocemi roku 1931. Celý ten hotel byl potom otevřený krátce po novém roce, takže měl oproti té prodejně pár dnů zpoždění. Ten hotel nebyl jenom hotelem, ale ve svém přízemí měl i obchodní prostory. Především ta největší plocha v tom přízemí prodejní patřila firmě ASO. Firma ASO je velmi dobře známá, obzvláště v Olomouci, protože odsud pocházela rodina Anderů. Ta zkratka ASO je vlastně označení Ander a syn Olomouc. A rodina Anderů vybudovala takových poboček obchodních domů v Československu téměř 20. A ty obchodní domy seznamovaly obyvatele města, tady v šumperském případě, tady Šumperany, s tím, co znamená konzumní způsob života, co znamená naaranžované zboží krásně ve výlohách s jednotnými cenami. Všude byly označené cenovky. Ty jednotné ceny vlastně celá ta firma ASO založila na té strategii, že všechno bude stát 2, 5 nebo 10 korun. A tady to všechno bylo pro Šumperany úplně nové. Takže když přišly Vánoce roku 1931, tak se před hotelem Grand, před tou prodejnou ASO, tísnili davy nákupu chtivých zákazníků, kteří byli opravdu velmi zvědaví, co ta nová prodejna přinese, a byl to vlastně takový velký závan moderního a konzumního způsobu života do Šumperka.
0: Ještě než se dostaneme k tomu životu, který naplnil hotel Grand i další prostory, které k němu přináležely, tak se společně díváme na 3D model. Je to model podoby Grand Hotelu z roku 1931?
1: Ten model zachycuje tu stavbu opravdu v tom roce 1931. Hotel byl vystavěný na nárožní parcele, na dvou sousedních parcelách. To, co je na tom hotelu nejvýraznější, tak je zaoblené nároží v duchu aerodynamického funkcionalismu. Toto je prvek, který v roce 1931 je poměrně nový. Je to prvek, který známe běžně z architektury druhé poloviny 30. let, ze 40. let, ale tady jsme v roce 1931 poměrně malém městečku na severní Moravě. V české architektuře poprvé se setkáváme se zaobleným nárožím kolem roku 1928, takže architekt, který tento hotel navrhl, opravdu sledoval ty progresivní proudy v evropské architektuře. V tom Šumperku, který si držel spíše těch historizujících forem, se najednou objevuje stavba, která nese vlastně ohlas ať už myšlenek Ericha Mendelsna nebo také Corbusiera, který přišel s 5 principy moderní architektury. Už na tom modelu vidíme v prvním patře dlouhé pásové okno. Je to skeletová pilířová konstrukce, která umožňuje v každém patře vlastně členit tu stavbu variabilně na různé prostory. Jsou to také ty terasy, které vidíme tady na podobě hotelu z roku 1931 v úrovni té kavárny v prvním patře, kde vidíme to dlouhé pásové okno, navazovala otevřená letní terasa, která byla hojně využívána, zvláště v letních a jarních měsících. Další terasa je potom v úrovni 6. podlaží na úrovni střechy. V přízemí bylo tedy obchodní dům ASO, do kterého se vstupovalo z nároží, největší plocha prodejní, potom tam byla prodejna zmrzliny, ta byla pod tou terasou, a také tam byla prodejna automobilu Praga. Dále v přízemí byla taková pivnice a hlavní tedy ten prostor, kde se mohli lidé občerstvit, tak byla kavárna v prvním patře, byla skutečně velkoryse osvětlená vlastně po obvodu celé budovy vysokými okny. Za těmi okny lidé, kteří seděli u kavárenských stolků, tak měli výhled do parku nebo do života na náměstí před tím hotelem. A také tam byl už od počátku taneční parket. V těch 30. letech se tam pořádaly taneční večírky a ta tradice těch tanečních večírků se tam udržela až vlastně do uzavření hotelu před rekonstrukcí v roce 2020. Nad kavárnou, potom byla 3 patra hotelových pokojů. Ty pokoje byly v některých případech vybaveny i vlastními koupelnami, na každém patře byla telefonní kabina, vzduchotechnika, ústřední vytápění, skutečně už to ubytování bylo na takové úrovni, kterou klienti tehdy v 30. letech požadovali.
0: Jakou měl hotel v té době kapacitu ubytovací?
1: V té době to bylo 58 pokojů.

0: V našich sbírkách vlastně předtím, než jsme dělali výstavu v roce 2023, která tak nějak souvisela i s tou celkovou modernizací a přestavbou na ten dnešní hotel Perk, tak jsme měli především fotografie exteriéru. Víme dobře, jak ten palác vypadal, víme, jak se proměňovaly i ty provozovny v přízemí, které se malinko měnily. Tady vlastně na nejstarších fotografiích můžeme vidět, jak vypadal ten hostinec, který stával na místě toho nového hotelu. Potom z toho období, kdy byla v přízemí prodejna ASO, tedy krátce po otevření, můžeme vidět tady tuhle tu fotografii, kde si můžeme prohlédnout, jak ten palác vlastně vypadal, že měl takové proporce ve zlatém řezu. Kromě toho zaobleného nároží je zajímavý i detail při pravém okraji nad vstupem do hotelu, kde taková prosklená část oceli a skla vyznačovala prostor, kde bylo schodiště a kde byly výtahy. A to je zase jeden z principů moderní architektury, aby vlastně na průčelí té stavby bylo vidět, kde se nachází ty vertikální komunikační koridory. Máme tu i reklamní letáček, který oznamuje otevření toho nového obchodního domu ASO v Šumperku. Na tom letáčku vidíme takové stylizované tři postavičky, které místo hlav mají mince v hodnotě 2, 5 a 10 korun. To je vlastně ten charakteristický slogan firmy ASO. A je tam i takový nákres té stavby celého toho paláce.
1: A my tady máme dokonce pohled do interiéru, jeden z mála, který tady můžeme vidět.
0: Ano, pohled do interiéru, jak hotelová kavárna vypadala v těch 30. letech, tak je skutečně velmi vzácný, protože se dochoval pouze v jedné jediné publikaci, která byla vydána v roce 1946, tedy v době, kdy v Šumperku probíhala taková ta intenzivní poválečná obnova. A v té době tedy byl zachycen pohled do interiéru hotelu Grand. Vidíme tam vlastně nábytek, který odpovídá těm 30. letům a z pramenů také víme, že autorem návrhu těch interiérů byl architekt Bohumír Čermák. On měl vlastně v Brně umělecko-řemeslné dílny, kde vyráběl nábytek a různé dekorativní předměty do domácností nebo i veřejných prostor, takže vlastně pravděpodobně z těch brněnských dílen Bohumíra Čermáka pocházel i mobiliář tady hotelu Grand v Šumperku.
1: Tak a jméno Bohumíra Čermáka je docela podstatné. On je sice pod těmi architektonickými návrhy celého hotelu podepsán někdo jiný, ale vaše úvaha je, že Bohumír Čermák toho na tom hotelu Grand udělal mnohem více než jenom prostor kavárny.
0: Právě při výzkumu v souvislosti s přednáškami a výstavou, kterou jsme uspořádali v tom roce 2023, se ukázalo, že i když pod plány hotelu Grand, které se dobře dochovaly, máme všechny půdorysy všech pater, tak na těch plánech je podepsán Tomáš Šipka, což byl majitel olomoucké stavební firmy. Jeho firma prováděla například kostel svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci Hejčíně, který je takovou výraznou stavbou, anebo také hudební divadlo v Olomouci jeho Dolanech. Ovšem Tomáš Šipka byl skutečně jakoby tím stavebním podnikatelem. Nebyl ten, kdo by samostatně navrhoval stavby a jeho jméno není ani nějak příliš známé. Takže bylo potřeba v souvislosti s tou stavbou se poohlížet po nějakých významnějších architektech, kteří by mohli tady tu stavbu celou navrhnout. No a právě díky malé zmínce, která vyšla v šumperských novinách Jesenická stráž v době otevření hotelu, kde je tedy zmínka, že Bohumír Čermák navrhl interiéry té kavárny, tak už potom vedla cesta podívat se, jak to s tím Bohumírem Čermákem a jeho možným podílem tady na této stavbě vypadá. Bohumír Čermák byl architekt, který vlastně už ve 20. letech navázal spolupráci s firmou ASO a postupně se stal vlastně technickým ředitelem jejich jakoby instalační a technické ústředny. Takže Bohumír Čermák intenzivně spolupracoval s tou firmou ASO, s Anderovými a shodou okolností Josef Ander také zasedal v představenstvu pozemkového ústavu v Olomouci, který vlastně byl investorem celé té stavby. Takže tady máme takové jakoby jasné vazby, které nám napovídají na jméno Bohumíra Čermáka. Současně, když tedy stavby Bohumíra Čermáka, které známe, srovnáme s tím šumperským hotelem Grand, tak nacházíme řadu souvislostí a především tedy asi ta nejznámější budou realizace v Olomouci pro firmu ASO, kde dodnes stojí velmi dobře dochovaná administrativní budova a na ní navazující skladiště s tím zaobleným průčelím nebo nárožím a pásovými okny. Takže i když ta stavba v Olomouci je o něco mladší než ta šumperská, tak ta souvislost souvislost je tam celkem zřejmá.
1: Jde tam vidět rukopis Bohumíra Čermáka.
0: Zcela jednoznačně.

0: Nemůžeme, protože se ty doklady nedochovaly pouze skrze samozřejmě architektonické plány. Ale my tady vidíme řadu fotografií z pozdější doby, které nám dokládají, jakým způsobem se asi měnil nejenom exteriér, ale i interiér hotelu Grand v Šumperku. Když bychom zůstali venku, hodně zásadní změnu vidím tady na té fotografii, kdy najednou se ten hotel tak trošku rozrostl. Už to nebyla v uvozovkách jenom ta nárožní budova, ale vlastně to křídlo bylo poměrně výrazně prodlouženo.
1: V roce 1967 byla dokončena zásadní modernizace celého toho hotelu. Především byla tedy zastavěna ta letní terasa, která navazovala na tu kavárnu v prvním patře, a vlastně hotel výrazně zvýšil svou kapacitu, což bylo tehdy ve městě potřeba. Současně těsně před tou rekonstrukcí se ten hotel už nacházel v poměrně neutěšeném stavu. Posměšně se psalo v jedněch regionálních novinách Hotel Rand konečně Grandem, protože ty neony, které těsně před tou rekonstrukcí byly ještě na střeše hotelu, tak už vlastně tam chyběla některá písmena, takže Hotel Rand se po rekonstrukci konečně stal Grandem. Byl vybavený vlastně nábytkem v bruselském stylu a bylo to živé zařízení, které jednak sloužilo k těm ubytovacím službám, ale také k těm pohostinským stravovacím službám.
0: Nám tady ty fotografie dokládají to, že hotel Grand byl tedy nejenom ubytovacím místem a restauračním zařízením, ale také asi důležitým bodem společenského života v Šumperku.
1: Různé ty prostory toho hotelu naskytaly prostor pro konání svateb, oslav narozeninových, ale také různých srazů spolužáků po letech, případně se tam konaly výroční schůze, ať už klubu českých turistů nebo svazu nevidomých.
0: Tak když se tady díváme na další z fotografií, které dokládají život v Grand Hotelu v Šumperku, tak vidíme, že tady máme vlastně tak trošku otisklé dějiny tehdejšího Československa.
1: Prodejna ASO byla znárodněna a v tom přízemí dole potom byla vytvořena taková jakoby samoobsluha, kde lidé mohli nakupovat. Po té rekonstrukci v těch 60. letech tak v přízemí vznikl vyhlášený snack bar, do toho lidé tady také s oblibou chodili, a v bývalé prodejně automobilu Praga se prodávaly šicí stroje. Ta funkce té kavárny byla posléze nahrazena spíše restaurací, ale víceméně pořád to mělo takový ráz na pomezí kavárny a restaurace, a to až do toho roku 2020, kdy došlo k uzavření hotelu a přistoupilo se k té razantní rekonstrukci.
0: Za dob komunismu tedy tady tu restauraci provozovali klasicky restaurace a jídelny, takzvaný Raj.
1: Ano, Raj provozoval ten celý podnik a vlastně probíhal tady výcvik učňů, jak tady můžeme vidět na mnoha fotografiích, a to jak učňů číšníků, tak učňů kuchařů.
0: Máme tady ale i pohledy z hotelu směrem na dění ve městě a máme tady vlastně doloženou zásadní historickou událost.
1: Ten hotel se nachází vlastně na důležité křižovatce, takže pod jeho okny doslova procházely dějiny. Máme dochované fotografie roku 1938, kdy přichází Wehrmacht, ale ty fotografie, na které upozorňujete teď vy, jsou přímo pořízeny ze střechy hotelu. Je to pohled do ulice dnešní Československé armády a tou ulicí přijíždí konvoj polských tanků. Je to fotografie z 21. srpna 1968. Ty polské obrněnce mají před sebou velký dav obyvatel Šumperka, kteří vlastně se shromáždili a zabránili tomu konvoji v postupu.

0: pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme zase venku. Opět se vracíme na místo, kde jsme spolu s Kristýnou Lipenskou z Vlastivědného muzea v Šumperku začínali. Tentokrát se nedíváme na hotel Grand, ale díváme se na hotel Perk. Starý Grand, který prošel rekonstrukcí.
1: Ano, při té rekonstrukci bylo opravdu potřeba opravit naprosto vše a z toho hotelu zůstaly v podstatě obvodové zdi a uvnitř ta skeletová konstrukce na těch pilířích. Ty pilíře v interiéru vidíme i dodnes, jsou nesmírně konstrukčně důležité, takže ať už v té hotelové restauraci nebo v tom velkém prostoru hotelové lobby, která je v prvním patře v místech, kde původně byla ta kavárna, ty pilíře neustále jsou součástí toho prostoru a nějakým způsobem se s nimi tam musí počítat. Jinak ty důležité prvky, které vlastně ten původní funkcionalistický hotel Bohumíra Čermáka měl, zůstávají svým způsobem po modernizaci zachovány. Hotelová lobby v prvním patře se otevírá dlouhým pásovým oknem, které je velmi vysoké od podlahy až vlastně ke stropu. Hosté v té lobby sedí na takovém malém pódiu a z toho pódia mají ten půvabný výhled, ať už tady do parku, kde se proměňuje počasí a vegetace, anebo se můžou hosté dívat na tom náměstí. Hotelová lobby je propojená takovým kruhovým otvorem s restaurací v přízemí. Ten otvor má v průměru asi 2 metry a v tom kruhovém otvoru je instalována závěsná světelná instalace od designérky Lucie Koldové. Lucie Koldová navrhla celou podobu těch interiérů toho hotelu a vybavila ty interiéry především svými designérskými návrhy. Celá ta hotelová lobby je výrazně prosvětlená a přízemí můžeme navštívit hotelovou restauraci, která je zajímavá otevřenou kuchyní, takže hosté můžou vidět kuchaře, kteří jim připravují pokrmy a zase kuchaři vidí své hosty, kterým to jídlo připravují.
0: Z vašeho pohledu, co znamenalo vybudování hotelu Grand v Šumperku, který tady vlastně v trošku jiné podobě stojí dodnes?
1: Tehdy ve 30. letech byl hotel závanem jakéhosi moderního životního stylu, ať už ten obchodní dům v přízemí, samotný ten hotel a také ty neony, které svítily na tom objektu. A v současnosti se z toho hotelu Grand, který už trošku měl takový zastaralý kabát, který jsme spíše si spojovali s 80. a 90. roky, tak po té rekonstrukci se tady objevila bělostná stavba, která je velmi výraznou dominantou, když přicházíte směrem od náměstí přes hlavní třídu tady do toho prostranství před obchodní akademií a evangelickým kostelem, tak ten hotel se velmi výrazně uplatňuje v tom pohledu směrem tady na tuto část města.
0: Říká historička umění a kurátorka Vlastivědného muzea v Šumperku Kristýna Lipenská, které tímto děkuji za historický exkurs o slavném šumperském hotelu Grand.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: historie pop music, tak 80. leta, to je idol Eric Astley, anebo za chvilinku, to nic, tedy významný počin Marie Rotrové, to nic, to jen tak písnička, za chvíli v dopoledním prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc, ale teď trochu víc do historie, no minimálně tak někam k miléniu, ale pak ještě spíš do baroka. Olomoucké kašny, ty nejnovější, ale i ty barokní, ty nejsou jenom ozdobou centra města. Každá z těch kašen ukrývá vlastní příběh, příběhy, zajímavosti, kus historie. V prvé části v repríze u nás v prázdninovém seriálu Českého rozhlasu Olomouc otevíráme putování po barokních i novodobějších kašnách, které dotvářejí jedinečnou podobu města Olomouce. S průvodcem Tomášem Krylem začínáme v Olomouci na Dolním náměstí.
1: Tady se nám protínají dvě takové přímky, časové osy a významové osy, které jsou s olomouckými fontánami spojeny. Na jedné straně to je přímka takové té časové posloupnosti jejich vývoje, to znamená na Dolním náměstí se nachází nejstarší z celého tohoto unikátního souboru kašna Neptunova, která je z roku 1683. No a potom olomoucké barokní fontány a zároveň také sloupy vymezují ceremoniální cestu intronizačních hvězdů olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů při jejich oficiálním přebírání úřadu do města Olomouce. To znamená, tvoří takovou via triumphalis, triumfální cestu. A tady zase, ta začíná na Dolním náměstí v jeho spodní části u kašny Jupiterovy.
2: Kdy vůbec se tady v Olomouci začaly stavět fontány, kašny, pítka, prostě různé stavby, které přiváděly vodu z nitra země ven?
1: Lze předpokládat, že první takovéto zdroje vody se v královském hlavním městě Olomouci objevují ve 14. století. Nemáme o tom tedy žádný konkrétní písemný důkaz, ale důvodně lze předpokládat. Město tak takového významu a rozsahu bez zdroje životodárné tekutiny pochopitelně fungovat nemohlo. Co se týká už prvního důkazu písemného, to už se musíme posunout na konec 15. století do roku Kolumbova objevení Ameriky. Ze 14.92. máme už první písemnou zmínku díky biskupovi Janu Filipcovi z Prostějova o fontáně, která snad měla být mramorová a měla být v České ulici. V dnešním překladu na ulici 8. května, zřejmě v blízkosti, anebo možná i na stejné lokaci, jako máme dnes fontánu Merkurovu.
2: V tom souboru barokních kašen, jedná se vždy o kašny nebo je mezi nimi i nějaká ta fontána?
1: No, v podstatě se jedná o fontány a jsem rád, že se dotkneme tady této etymologické stránky věci, abychom rozlišovali, kde se vzalo slovo kašna, vlastně exotické, protože ve slovanských jazycích okolních nic takového není, a kde se potom vzalo slovo fontána. Kašna k nám přišla z německého pojmu kasten, což obecně představuje kastli, to znamená nějakou nádobu, v tomto případě rezervoár na vodu. Zkrátka zařízení, kde se voda zhromažďovala, aby za účelem nabírání vody užitkové, nutno podotknout pro domácí potřeby, tady z této kastny byla přenášena do domovů občanů města. Potom ale máme to krásné z latiny pocházející slovo fontána, z italštiny se k nám dostalo, a to už je něco více než jenom obyčejný utilitární prostředek na sběr vody, to už je něco, z čeho tryská voda. Tam je totiž skryto latinské slovíčko fons. No a fons znamená pramen, to znamená, tam už tušíme nějakou tu sochařskou výzdobu a trysky důmyslně do ní zakomponované, které zkrátka tu vodu efektivním způsobem vypouštějí do fontány. Zkrátka tryská to.
2: Tak ale my tomu říkáme kašny.
1: Ale jsme tomu opravdu dost unikátní, dokonce ani bratři Slováci nám v tomto moc nerozumí.
2: Když bychom se na olomoucké barokní kašny, na tento vzácný soubor měli podívat dnešním okem, tak jak moc je vzácný?
1: No, je vzácný velice. To podtrhuje ten statut národní kulturní památky, což je v rámci České republiky nejvyšší stupeň ochrany. No a potom také nemůžeme zapomenout v 90. letech na aspiraci celého tady tohoto souboru do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, což nakonec se nepodařilo, a byť tedy na seznamu národních kulturních památek figurují kašny a sloupy jako jedna položka, tak do UNESCO se dostal pouze jeden kus tohoto souboru, a sice čestný sloup Nejsvětější Trojice. Ale dodejme, že nejenom v rámci Moravy a českých zemí, ale vůbec v rámci celé střední Evropy takto bohatý svým počtem, svým rozsahem a svým uměleckým provedením jiný soubor Kašen Fontán v jiném městě zkrátka nenajdeme. A navíc se nám do toho tady prolíná ten terminus technicus pojmu olomoucké baroko, určitého svébytného projevu barokní kultury, barokního umění typického pro Olomouc přelomu 17. a 18. století.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Spolu s ním se v prázdninovém seriálu Českého rozhlasu Olomouc vždy v tento čas potkáme u jedné z olomouckých barokních kašen. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zákaz odběru vody z Bystřice a dalších toků vyhlásil kvůli suchu olomoucký magistrát. O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Středověké odpoledne dnes nabídne program na hradě Brníčko na Šumpersku. Oblačno až zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý, postupně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků, například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září, píše se na webu magistrátu. Velké obchody můžou mít na dnešní i zítřejší svátek otevřeno. Zákon o prodejní době se na ně nevztahuje.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Šermířská a hudební vystoupení nabídnou dnes od 13.30 pořadatele středověkého odpoledne na hradě Brníčko na Šumpersku.
3: Po celou dobu akce bude možné potkat šermíře, navštívit dobový tábor se zbraněmi či sledovat práci uměleckého kováře a dalších řemeslníků. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet lukostřelbu a v případě příznivého počasí je připraven seskok parašutistů. Z Brníčka Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc zapsali v přípravě další dvě výhry na hřišti ve Slatinicích. Nejprve dopoledne porazili Banskou Bystrici 2-1, odpoledne na stejném místě přehráli Kroměříž poměrem 5-1. Dvě branky dal ve druhém zápase záložník Matěj Mikulenka. Trenér Pavel Hapal si pochvaloval mimo jiné i zvýšenou produktivitu týmu.
4: Tam bych kluky pochválil za ten přístup, protože nejen, že jsme dali góly, ale spousta kluků hrálo na svých nezvyklých pozicích. Vždycky každá branka je pro tu psychiku těch hráčů je důležitá, i to vítězství. My jsme v těch předchozích skláních měli dostatek šancí na to, aby jsme skórovali, prostě nám to tam nějak nepadalo, ale musíme na tom 100% zapracovat, protože se na ten gól hodně nadřem.
0: Další přípravné zápasy odehraje Olomouc už na soustředění v Rakousku, kde se postaví dubajskému Al Ahly a katarskému Al Sadd.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přeháňky, občasný déšť, na severu srážky četnější, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci sečou trávu kolem D1 z Kroměříže do Přerova, jedou po krajnici mezi 259. a 272. kilometrem. Práce údržby částečně omezují provoz na dálnici D46 z Olomouce do Prostějova za exitem Hněvotín. Mezi 37. a 36. kilometrem neprojedete pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šlahačku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
2: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
3: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
2: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
3: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlehanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok. Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
3: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
2: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
3: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
2: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
3: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
2: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
3: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
2: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
3: Já chci, aby se to rychle vychladilo. Aby se to rychle vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
2: Těsto na trubičky odpočinulo.
3: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
2: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
3: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
2: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
3: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
2: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
3: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
2: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
3: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
2: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
3: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
2: Čokoláda, no. Pak s tím uděláme co?
3: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
2: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
3: Je to tak, budeme plnit.
2: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
3: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
4: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
5: Je to no, linka.
2: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
3: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
5: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí.
2: Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
3: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
2: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
3: Já se moc těším, já si to sem pustím.
2: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete. To znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho domů na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu

0: kapraní a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou
2: a Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.

0: Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
0: Ty se u nás vařili, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařili se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou. A jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
0: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom taky?
0: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
0: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
0: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
0: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
0: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy. Třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
0: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
3: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s benžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
4: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
5: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
4: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vaš.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz, anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 11 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstávají otevřené. Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. Oblačno až zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přestože jsou dnes i zítra, státní svátky obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje, stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy bychom si proto měli před nákupem informace ověřit. Některé prodejny mohly otvírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin. Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
2: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně v předvolební kampani nastal, a my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
1: Meteorologové varují před klíšťaty, na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5, to znamená vysoké riziko. Situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina, souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
4: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
5: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
4: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalové akce Penaltový král se letos konaly v 7 českých krajích. V tom olomouckém hostěli krajské kolo Olšany u Prostějova. Mezi střelci v hlavní kategorii vyhrál Patrik Lidmila. Neproměnil první penaltu, pak ale uspěl 20krát v řadě.
6: No je to náročný, jako potom první mě trošku zatrnulo, protože ani jsem to nekopil nějak úplně dobře, ale pak s každou další tak už to ze mě padalo a pak už jsem si ke konci věřil, musím říct. Pak už to šlo líp. Jo. Pak bylo těžké, když třeba jeden golman proti mě chytal 5krát za sebou, tak to bylo, už jsem mě nevím, kdy mě stála hlava a už to bylo, nápady docházely.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přeháňky, občasný déšť, na severu srážky četnější, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce se jezdí jedním pruhem D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi ve směru na Ostravu i na Brno mezi 320. a 312. kilometrem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V
7: Bylo 11, dopolední prázdninový nedělní program Českého rozhlasu Olomouc, pochopitelně i o prázdninách, stálice hvězdy našeho předpoledního programu. Neděli co letěli, návštěva u Jiřinky s Alenkou. No, dívám se, že dneska se budou hodně asi prohrabovat historií, almanachy, kronikami, anály a možná bude i nějaký paleo recept, tak bych to odhadoval, protože půjdou hodně, hodně daleko do historie a paleo je dneska prostě in a trendy. Někdy ve svátečních dnech vám ještě určitě nabídneme taky pozor, hodnotné vstupenky na letošní festival Šternberský kopec s Argemou, Tubletankou, Metarindou a dalšími, tak buďte také ve střehu a na lince u nás v Českém rozhlase Olomouc, všechno mějte připraveno, no a za chvilinku vlastně taky už taková prázdninová stálice. Tento motiv je zajímavý, chytlavý, silný. Příběhy našich sousedů, vzdělávací projekt neziskové organizace Postbelu pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercí a kvartovícelacích gymnázií. Co by takové dokumentaristy a naše kolegy rozhlasáky. A jeden z příběhů našich sousedů za pár minut.

0: Jedna chytlavá historická v 11 hodin 12 minut v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc i se speciálními body pořady našeho programu. Po celé prázdniny vám například budeme v nedělním dopoledním programu přinášet některé nevšední zajímavé silné osudy pamětníků, pamětnic z našeho regionu, našeho sousedství, tak jak je zaznamenali žáci a žákyně základních škol a studenti, studentky gymnázií v Olomouckém kraji. A dnes konkrétně nabídneme příběh Slovenky z Rumunska, která se svojí rodinou po válce reemigrovala do Československa, Julie Poulíkové.
1: Paní Julie Poulíková, rozená Geleková, se narodila 13. října 1939 ve vesnici Gemelčička v severozápadním Rumunsku. Patřila mezi místní komunitu Slováků, kterých v této oblasti tehdy žilo kolem 40 tisíc. V Gemelčičce strávila první roky raného dětství v početné rodině, pocházela z 10 dětí. Paní Julie byla od malička velmi úzce spjata s přírodou a vírou. Nebyl strom, na který by ve své rodné vesnici nevylezla.
2: Měli jsme hodně stromů a já jsem si vždycky vybrala ten největší a na ten jsem vylezla. A to mě bylo třeba 5-6 let. Já jsem vylezla vždycky na některý ten strom a moc se mi tam líbilo, pravda. Ale potom dolů ne. To už jsem volala, aby pro mě někdo přišel.
1: Jaké vzpomínky si uchovala na konec války na rok 1945?
2: A tak jsme stáli na té verandě a ty důstojníci asi čtyři a tatínek je zval, aby byla neděle a vyšli na oběd. A nechtěli, ukázal na mě, ne, rybiata, nechtěli na ten oběd jít, ani nešli.
1: Na sklonku roku 1948, tedy v době, kdy bylo paní Julii 9 let a její nejmladší sestře Anešce sotva pár měsíců, se celá rodina přemístila zpět do Československa. S tímto přesunem se užívá zažitý termín reemigrace, ovšem nepřesně vracejí se tedy tam, odkud nikdy neodešli, ani oni, ani jejich pradědové. Na Slovensku pro ně nebylo místo. Propagační letáky, přesídlovací komise, které slibovaly návrat do vlasti, se ukázaly jako podvrh.
3: O důvodech tohoto zvláštního přesunu se v rodině nikdy nemluvilo. Paní Julie nesla odchod těžce.
2: Já za nic na světě jsem nechtěla jít.
3: Nikdo se jí ale neptal, zda se chce přestěhovat. Poslední vzpomínky na Gemelčičku má vryté hluboko ve své paměti.
2: A nejbolestnější obrázek byl pro mě, ale hrozně bolestný. Naši klidně šli a já jsem se furt otáčela a šla jsem poslední a dívala jsem se na naši maštal, měli jsme maštal. Krávy se dívali na nás z okýnek, hleděli na nás, co si mysleli, to nevím, ale hleděli na nás. A já jsem ty krávy sledovala, že furt se dívají po nás, že vůbec z těch okýnek neodcházeli.
1: Cesta do Československa byla nekonečná a vyčerpávající. Po strasti plné několika týdenní cestě, během které netušili, kde skutečně zůstanou, celá rodina nakonec našla útočiště u nejstarší sestry, a to v Hinčicích na Staroměstsku. Začátkem roku 1949 se paní Poulíková s rodiči a dalšími sourozenci přestěhovali do vedlejších Chrastic, do domu po odsunutých Němcích. Po přesunu do pohraničí se snažila zžít s místními lidmi. Našla si pár opravdových přátel a později i budoucího manžela, se kterým měla 3 děti. Paní Poulíková necítí křivdy na své dětství v Gemelčičce i na to pozdější tady v pohraničí, vzpomíná s láskou a pokorou. Přiznává, že po válce nebyly lehké časy. Rozhodně nezažívala každodenní blahobyt, ale snaží se uchovat si v mysli to dobré. Je vděčná za to, co prožila. Příroda a víra pro ní představují důležitý zdroj síly a energie. V životě považuje za nejdůležitější zdánlivě jednoduché poselství. Totiž, aby nebyly války. K ničemu nevedou.
0: Příběh našich sousedů, příběh Julie Poulíkové. Tento díl z cyklu Příběhy našich sousedů připravili konkrétně žákyně základní školy Staré město Lucie Suchá, Lucie Doneová, Liana Široká, Jana Panská a Natálie Řehová.

0: Lékařka srdcem a chovatelka duší je Karla Janková, která pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy, aktuálně plemeno Kangal. Její fenka Iri se stala šampionkou mnoha států. Karlu Jankovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která s ní mluvila třeba také o ženách v chirurgii, hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správně, odborně jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte,
3: Rozhlas, to je výhra!
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a ulička, oblaka a třeba tip na výlet. Už přívětivější počasí, možná pro někoho už zase zima. A taky se snad vypršelo 11 hodin 25 minut, anebo si schováme ten tip na někdy inspirace. No někdy je to o takzvaném overturismu, o tom se mluví čím dál víc. Víc než 3000 turistů, turistek v jeden den, takový je třeba nový návštěvnický rekord. Ano, ale v malebném údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Ten rekord padl na začátku května. Agentura ochrany přírody a krajiny nová data zveřejnila v těchto dnech. Turisty, turistky na úzké trase mezi vodopády počítají od roku 2009 a nikdy jich tolik dosud nebylo. Začali proto též zveřejňovat tabulky, kdy a v kolik je špička a kde je třeba turistů nejméně.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava a potkávám hloučky v obou směrech. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Tak míříme na vodopády. Říkali jsme si, že využijeme prázdniny k tomu, aby jsme se podívali do přírody a taky se trochu schladili a hlavně pobyli spolu někde na hezkém místě. Čekáme, že to bude moc prima.
1: Ten zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří nějaký tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu, zejména v údolí Bílé Opavy. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti. A pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít skutečně k nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu této stezky. V tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
4: Není nutné si přistávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: už slyším přicházet. Ano, ano, ano, můžete dál, děvčata, všechno vybavení si pěkně nachystejte, já už jsem taky celý rozechvělý a chvěje se mi hlas, takže předám opravdu raději teď to prázdninové, nedělní i sváteční vysílání nejenom gurmánkám, gurmetkám, ale dámám, které si vědí samozřejmě rady úplně v každé situaci. Takže i o prázdninách, takže i ve svátek, takže i v neděli 5.7. Jestli to dneska bude z historie, Kostě, Metoděj, Cyril a takové nějaké recepty. Uvidíme, uslyšíme, už to necháme na vás. Pojďte dál.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Tak ty si tady hovíš v křesílku, pohoda, klídek, no, chybí jen ten tabáček, že? Ale vypadá to nadějně, Jiřinko, že bychom opravdu dnes nedělali nic? Kolem sebe máš ale spoustu kalendářů, tak povídej, co tě nechci tak zaujalo. Koukáš do minulosti nebo do budoucnosti, hledáš nějaké pranostiky?
5: Víš co, ale ne, já jsem se chtěla dovědět víc o době, kdy k nám přišli bratři ze Soluně. Co se jedlo, jak se slavilo, čím se zapíjeli úspěchy a tak. Tak víš, jak šel život v té době.
4: A? Můžeme se inspirovat? Trochu se obávám, že vechnost ta asi hodovala u stolu plné zvěřiny a lid prostě byl opět jen u ovesné kaše. Stejně jako ty každé ráno, že? Byť tě nepovažuji za prostý lid.
5: No, jsem chudobné děvče. A máš skoro pravdu, jen hospodyňky připravovali kaše z luštěnin a chleba solili popelem. Jedlo se jen dvakrát denně, ráno a večer, přes den maximálně ovoce a zelenina.
4: Vidíš, jak byli chytří. A diety a dělenou stravu už znali před těmi lety.
5: Stoletími přímo.
4: Jenom pro upřesnění, mluvíš tedy o bratrech Cyrilovi a Metoději, kteří na naše území přinesli křesťanství a položili základy vzdělanosti?
5: Ano, ano, přesně tak. O těch, co mají svůj den v kalendáři právě dneska.
4: Ale co mě překvapilo, že solili chleba popelem. Neboj, nepřejdu na upálení mistra Jana, jenom mě to trošku zarazilo.
5: No, ještě že tak. Oni jsou ty dva svátky hned vedle sebe, ale dost černého humoru. Vraťme se k historii chleba. Z pšenice se původně dělala jenom kaše. Později byl bílý chléb symbolem bohatství a ten tmavý byl určen pro chudé.
4: A tak to vidíš, jaké jsou změny, že? A dnes je ten černý zase dražší než ten bílý. A kaše se tenkrát jedly jak na sladko s ovocem či medem, tak na slano se zeleninou. No a my jsme tam, kde byli tenkrát oni.
5: Jo, jo, ty mě přímo čteš před rameno. Ale já ti potom nemám čím překvapit, Alenko.
4: Ale ty mě vždycky překvapíš něčím. Ale stejně by mě zajímalo, proč chleba solili tím popelem.
5: To proto, že sůl měla ve starověku stejnou hodnotu jako zlato. Solili popelem, protože popel z ovocných stromů měl trochu slanou chuť a ten z lesních stromů, ten z buku a dubu, měl zase hořkou příchuť.
4: Už si tenkrát mohli dávat jablíčka, hrušky, ořechy, ale třeba taky broskve, tedy pokud jim nepomrzli jako nám, že letos.
5: Tak určitě jim to nevyřešil dovoz ze Španělska, ale snad měli ještě dost zeleniny. Pěstovala se například mrkev, petržel nebo kopr.
4: No hele, tady koukám do knížky, jak to vypadalo tenkrát v hospodě. No ještě, že ty hospody jako byly, že?
5: No.
4: No tak poslouchej. Ve středověké krčmě na pivě nešidili. Za to tu kvetl hazard a chudí.

0: jim se k jídlu podávala kaše. Bohatší si dopřávali veverku nebo ježka, ale to bych si fakt nedala.
1: To bychom si určitě nedali. Ale bude něco jen tak víkendového dneska. Nakonec stejně na svátky se všichni stěhují do chat a chalup.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Už jsme vzpomněli bratry Cyrila a Metoděje. Víme, že v jejich době se jedlo skromně, a tak žádné smažené řízky dnes asi nebudou, nebo se pletou.
1: Nepleteš, nebudou. Jsou prázdniny a tak bychom si mohli vytvořit něco retro prázdninového. Mně se vybavují jídla, co s láskou vařila maminka. Bydleli jsme na chatě a živila nás zahrada a les. A tak byly borůvkové knedlíky a bramboračka s houbami, převařeno na kamnech, kde hořely šišky z lesa. Ale také vdolky, buď na slano nebo na sladko. Co se jim dneska říká langoše.
0: No vidíš, tak to by byl tip třeba na dnešní oběd. Ne, langoše bych si docela dala. Tak co, kdybychom si je dnes udělali? A ty určitě víš, jak na to.
1: Já nedávala pozor, když je maminka tatínkovi dělala.
0: Ale ty si děláš ze mě šprtě uchlatá, protože jsem si všimla v kuchyni té mísy plné těsta. A určitě to nebude na linecké cukroví. Tak pěkně pojď k plotně a prozraď recept na těsto.
1: Ty jsi ale všetečka, všechno vidíš. Tak ano, ale nebudou to ty velké plácky, co se prodávají u stánku, ale takové langoše jednohubky jsou výborné, teplé i studené k vínu.
0: Takové fajn pohoštění pro letní posezení, třeba v přírodě, anebo na balkóně, nebo na zahradě. Tak co budeme potřebovat?
1: Jeden bílý jogurt, polohrubou mouku, sůl a jedlou sodu.
0: Moc toho nepotřebujeme a může to být zase trošku něco jiného k vínu, než ty typické naše slané tyčinky. Prozradíš, jak na to?
1: Prozradím. Do mísy vyklopíme bílý jogurt, prázdný klimek dvakrát naplníme polohrubou moukou a přidáme do mísy. Doplníme lžičkou jedlé sody a přiměřeně soli. Vypracujeme těsto, které se nelepí na mísu. Vyklopíme na vál a vyválíme slabou placku.
0: Vzhledem k tomu, že už si těsto připravila, tak můžeme hned tvořit placičky. Máš nějakou formičku nebo třeba tu starou dobrou sklenici od hořčice? Že bych třeba začala vykrajovat malá kolečka.
1: A to bys dobře udělala. Mám tu skleničku od hořčice, tu si teda chráním. Touto ale jde úplně snadno. Pak už ty placičky jenom vysmažíme na pánvi ve větší vrstvě oleje. Potíráme česnekem rozmíchaným v kečupu a zdobíme nastrouhaným sýrem. Ale nám stačilo jenom je potřít tím česnekem, kečup se ještě moc nenosil tenkrát, anebo jsme je potřeli marmeládou, prostě na co jsme měli zrovna chuť.
0: Taky bych ten kečup vynechala. A jestli nám bude přát počasí, tak si při posezení v přírodě nebo na tom balkoně pochutnáme. A co říkají, prosím tě, pranostiky, kdybychom se chtěli přece jenom do té přírody vypravit. Nebude náhodou pršet?
1: Tak počkej, podívám se do chytré knihy, co říkají pranostiky o dešti. O dešti je nejvíc pranostik v pátek, kdy je svátek sedmi bratří. Když jsme u těch bratrů, tak co oni zvěstují těch sedm nám?
0: No, to by mě taky zajímalo. Dva bratři, teď sedm, to už je jich devět.
1: To už je velká rodina. Pršili na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
0: Tak to nás čekají pěkné věci. A ukaž, co říká Markita, co hodila srb do žita. Zapláčeli Markita, bude dešťu dosyta.
1: A také, svatá Markita velí, lidé, okopávejte zelí.
2: To je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc,

0: Sváteční poledne ohlásil souzvuk zvonů z olomoucké katedrály svatého Václava.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo na Hané kriticky nízkých hodnot. Doloplazy na Olomoucku projede krojovaná jízda králů. Olomoucká tenistka Karolína Muchová se v osmifinále Wimbledonu utká s Barborou Krejčíkovou. Odpoledne bude zamračeno a teploty do 24 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Průjezd areálem fakultní nemocnice v Olomouci ode dneška omezili stavební práce. Řidiči neprojedou ulicí za nemocnicí, která vede mezi psychiatrickou a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení potrvá do konce srpna. Informace vyplývá z webu nemocnice. Doloplazy na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program už v 11 hodin zahájila slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Od 12.30 si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. A jak to bude pokračovat, to popisuje nezávislý starosta obce a člen pořádajícího folklorního souboru Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek.
3: Jízda králů v Doloplazích je jediná každoročně jezdící se jízda králů na Hané a v Olomouckém kraji. Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále. Sport.
0: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová se odpoledne utká o postup do čtvrtfinále Wimbledonu s další Češkou Barborou Krejčíkovou. O vzájemném utkání více Karolína Muchová.
4: Tak jako radši bych tam neměla Češku a radši vždycky ty holky povzbuzuju, aby se jim dařilo, ale prostě je nás tady hodně, na druhou stranu je super, že je nás tady hodně, že jsme obě dvě ve čtvrtém kole a prostě to beru, jak to je.
0: V osmifinále jsou také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Počasí. Odpoledne bude na střední Moravě zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne výjimečně i bouřka. K večeru mají srážky a oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane mírný západní postupně až severozápadní vítr. Zítra čekáme opět zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm a také teploty budou podobné, 20 až 24 stupňů v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D46 za exitem Hněvotín 37 ve směru na Brno. Kvůli dosypávání krajnic je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Sváteční den na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, neděle 5. července s Tomášem Kedziorem u telefonu. Začínají písničky na přání, můžete nám volat do studia tak jako každý jiný den a psát SMSky. Volejte na linku 221 555 444 a pište SMSky na číslo 723 70 33 51.

0: Na lince Českého rozhlasu Olomouc vítáme pana Oldu z Vítkova. Dobré poledne.
1: Ano, dobrý den, pane Tomášku, a zdravím také všechny, kteří nás poslouchají. No a my bychom dnes chtěli velice popřát i s mojí paní Helenou naši snaše, to znamená manželce našeho staršího syna Oldy, a to až do Třebechovic pod Orebem, která tam dnes slaví kulaté, krásné 50. výročí narození. No, tak je to moc hezké. A my bychom ti chtěli, milá Deny, hodně popřát, hodně zdravíčka a co ti daří, úspěchu v práci na střední škole, kde vyučuješ. A také ti poděkovat za tu příkladnou péči o rodinu, o ty naše vnuky, no a taky o dům, zahradu, hospodářství. Takže ať se všechno daří a užij si těch krásných 50. A vám děkuji, pane Tomášku, za vyhledání.
0: A posíláme nejhezčí dárek. Já.

Hezčí dárek na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, věnování teď do Brnička panu Miloši Urbánkovi k jeho narozeninám. Štěstí, zdraví a ať má ještě spoustu svílých nápadů a elán do života. Přeje to manželka Jana, dcera Jana a Jirka. Věnování k narozeninám dnešním na chaloupku Domírova paní Marušce Metelkové blahopřeje kamarádka Liduška. Ještě věnování naší milé sestřičce Helence Navrátilové do Ludéřova k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky přejí Anička a Martička.

Časletí a k narozeninám hrajeme milé a usměvavé paní Aničce Macháčkové z Javorníku. Hodně zdraví, štěstí, lásky, mějte se báječně a oslavujte v kruhu rodiny, píšou společně Jarka, Anička a další. Věnování mým přátelům paní Gotwaldové, panu Oldovi, Donemile, sestře Zdeňce. Příjemnou neděli a pohodu i přes týden přeje paní Emilie a ještě věnování k dnešním narozeninám do újezda panu Bohušovi Rosťovi. Má narozky, takže Anička a děti přejí štěstí a hodně zdraví.

0: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s banjistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A z Českého rozhlasu Olomouc pozdravujeme pana Břeťu do Štítů, také tetu Baťovou, máme vás rádi, píšou Jarka a Mirek s rodinou. Pan Bohumil Rostě z Újezda má dneska narozeniny. Bobo, vše nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a lásku s Aničkou ti přejeme a celé rodině, píšou posluchači Sedláčkovi. Věnování pro Lidušku Loníčkovou, pro radost a hezký den také panu Jiřímu Dolitovle, zdraví Hanka z Olomouce a ještě kuchařkám do Štítů, do našeho domova seniorů, paní Ivance, Martě a dalším. Děkujeme za fajn oběd.

Věnování na vlnách Českého rozhlasu Olomouc každý den po 12. hodině, o víkendu po 18. hodině s písničkami dechovými a lidovými. Teď tedy Populár. Další věnování posíláme paní Helence do Uhelné, Aničce do Vápené, Lídě do Jeseníku, paní Evě do Strokova, Lídě do Olomouce a přátelům do Václavova i Prostějova zdraví paní Milada z Přáslavic. Věnování pro babičku Marii Blaškovou do penzionu v Postřelmově pro radost a potěšení posílají Šumperští a pro dobrou náladu naší mamince Martině, tátovi Márovi a babičce Aničce. Moc vás milujeme, píšou Simonka, Štěpánka a Radim z Veverek.

0: nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu je paní Eliška z Václavova. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu. Já bych chtěla pozvat všechny naše spoluobčany z Václavova i z vedlejší vesnice na hřiště, kde se naši mladí sokolští a hasičtí přátelé snaží připravit něco pro obec i pro okolí. Takže budou tam klobásky, pivo, takže dorazte, teď už není vedro, bude to určitě příjemné setkání a zároveň zdravím všechny rozhlasové přátelé do Přáslavic, do Jeseníku, Olomouce, Přerova i Litovle a mějte krásný den, je takové prima počasí teďka, je to fajn, prostě mějte se moc hezky a děkuju Tomášku.
0: Takže zdravíme do Václavova, písnička patří paní Iloně Šmoldasové do Loštic pro pohodu a potěšení, píšou přátelé z Babic a také paní Macháčkové, která vedla výborně dovolenou do Spáleného Poříčí, i paní Mariáně Pevné, která vše vyřizovala oběma, moc děkuji posluchači Sedláčkovi.

0: Lilka Ročáková, letní písnička v Českém rozhlasu Olomouc a paní Zdeňka z Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky a písničku posílám panu Františkovi od Brna, Jendovi s milujícím pejskem Doštětovi, z Jirkovi do Litovle, Ladinkovi s kanárkama a s pejskem do Tovačova, Jindřišce do Chropině a Lidunce do Olomouce. Všem vám přeji štěstí, zdraví, pohodu v rodinném kruhu, na co sáhnete, ať se vám daří a chrání vás andělci strážní. Tomášku, vy jste zlatičko, děkuji, že jste mě vzal a za vybrání písničky děkuji a někdy se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou věnování posíláme Leničce Navrátilové z Mašovic u Znojma a její rodině hodně zdraví, štěstí a šťastný návrat domů přeje teta Anička a Martička. Písnička také paní Smrčkové do Pískova k obědu a ke kávě, zdraví sestra s rodinou.

0: přáteli, a ty pořádně užijou dovolenou, a ještě pro novomanželi Majzlíkový ze Střeně.
1: Takže zdravíme a posíláme dovolenou. Naslyšenou.
0: Děkuju. Naschledanou.

0: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50ka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
1: Hané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Jsou tu nedělní písničky na přání a paní Majka z Jedlí na telefonu.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny věrný posluchače. Včera s manželem jsme strávili krásné odpoledne v Trhově u kamarádky Ireny Bartošové, která slavila své krásné 65. narozeniny. Milá Ireno, touto cestou ti přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody. A ještě dneska prožijete krásnou trhovskou pouť v klidu a v pohodě. A vám, pane Tomáši, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásnou službu. A co vám daří?
0: Zdravíme.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Dojedlí i Crhová písnička pro celou posádku auta domů z poutě ve Velehradu, kde nás vyhnal déšť, přeje posluchačka Naďa. No a věnování taky pro kamarádku Janu Zezulovou a Marii Šulovou do Mohelnice. Pro potěšení a radost píše posluchačka Jana a zpívá Petra Černocká.

0: telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Lída z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši. Přeji vám do Českého rozhlasu Olomouce všem pracovníkům. Dnes bych chtěla poslat písničku a poděkování Haničkám Vrbovým z Olomouce. Dále k narození nám přeji Miloškovi Kadlecovi do Choliny. Milošku, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a zdravím celou vaši rodinu. Helence Navrátilové k dnešním narozeninám do Ludéřova. Přeji totéž, Helenko. Dále písničku posílám ještě sestře Aničce Janečkové, Martičce Kočí, Stanice Zlomnice a Zdeničce z Prostějova. Též děkuji za písničku. A vám, pane Tomáši, krásné nastávající dny. Mějte se hezky a nashledanou.

0: No, pro tuhle chvíli už poslední telefonické přání. Zdravíme pana Honzu do Libiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím do Olomouce, krásnou neděli všem. A my bychom chtěli nechat pěknou písničku zahrát pro naši milou babičku, prababičku, maminku, Věrku Vyličilovou z Libiny, která včera oslavila krásné jubileum. No a chceme jí popřát, babičko, hodně štěstí, zdraví, lásky, životní pohody, božího požehnání. Všichni vás máme moc rádi. Buďte s námi tady ještě hodně dlouho, dlouho let. Moc jsme rádi, že nám tak pomáháte všem, všestranně. Za to jsme vám hrozně moc vděční. No a aspoň tu pěknou písničku a ať se nám podaří dnešní ta oslava, kterou všichni chystáme, takhle společně se odpoledne uvidíme. A k tomu se připojuje dcera Jitka s manželem Honzou, vnoučci Honzík Adámek, no a potom synové Ruda a Jirka s rodinami. Babičko, máme vás moc rádi, teď si sedněte v klidu, poslechněte si písničku, dejte si k tomu vína skleničku a přeju všem posluchačům krásnou neděli.
0: Děkujeme a přejeme, ať se oslava vydaří, rozhodně to bude v pěkném počasí a třeba i za vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ještě písnička pro klidnou a pohodovou neděli mým sestrám Staňce a Jarmilce a jejich rodinám a vzpomínku také na naši Liduš posílá sestra Jana. Zdravíme také všechny Cyrily a Metoděje, kteří dneska můžou slavit svůj svátek. No a těšíme se na další hodinku písniček na přání.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Velké obchody zůstávají na oba státní svátky otevřené. Na hradě Brníčko vypukne už za půl hodiny středověké odpoledne a olomoucká tenistka Karolína Muchová se v osmifinále Wimbledonu utká s Barborou Krejčíkovou. Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami a teploty do 24 stupňů. Pěkný sváteční den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obchody zůstanou dnes a zítra otevřené. Zákon o prodejní době se na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Je ale pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otvírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Druhou etapu sanace v Hustopečích nad Bečvou chce státní podnik Diamo začít 1. září. Loni v únoru tam půdu zasáhl toxický benzen po havárii nákladního vlaku. Podnik teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Zástupci Diama současně jednají s vlastníky pozemků potřebných pro rozsáhlé sanační práce. Dohody nebo souhlasy mají zatím přibližně k polovině dotčených ploch. Šermířská a hudební vystoupení dnes zájemcům nabídnou organizátoři středověkého odpoledne na hradě Brníčko na Šumpersku. Akce začíná o 1:30.
3: Po celou dobu akce bude možné potkat šermíře, navštívit dobový tábor se zbraněmi či sledovat práci uměleckého kováře a dalších řemeslníků. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet lukostřelbu a v případě příznivého počasí je připraven seskok parašutistů. Z Brníčka Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová si zahraje už za necelou půl hodinu osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové. Ta hraje už podruhé za sebou proti krajance a přiznává, že se takové zápasy snaží brát jako ty ostatní. Dění na kurtu by podle ní nemělo mít vliv na vztahy a život mimo dvorec.
4: Já když to vezmu jakoby ze svého pohledu, samozřejmě nevím, jak to vnímají holky, ale když jsme na tom kurtě, tak ať si dělá, kdo chce, co chce. Prostě tam jdeme a tam jdeme prostě vyhrát. Jsme prostě rivalky a prostě chceme obě dvě vyhrát. A myslím si, že jako prostě úplně normální to, že použijeme jakoby úplně všechny zbraně, jako který můžeme, tak aby jsme vyhráli. Prostě je to tenis.
1: Lindu Noskovou, Marii Bouskovou a Jiřího Lehečku čekají osmifinálové zápasy Wimbledonu zítra. Počasí. Pondělí čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená i dnes závodní dráha Ecce Homo nad Šternberkem, konají se tam závody na longboardech a kolečkových bruslích.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neustupov. Patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Tirlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojím prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Tirlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku, jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kdy si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburkové pak odcházeli, proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken? Víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.

0: Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
1: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
0: V ní teďka sedíme.
1: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
0: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
0: Jo.
1: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
0: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
1: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
0: Já musím snít, já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
1: Co tomu říkají rodiče?
0: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
1: Nedožili?
0: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roků, takže bohužel se toho nedožil.
1: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
0: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
1: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
0: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
1: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
0: Já taky. Děkuju.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Hmm. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat. a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V ulici Palackého v Přerově bude nový chodník. Prostějov nechá opravit smuteční síň na městském hřbitově. V jeseňských lázních dnes startují promenádní koncerty. Zítra bude zataženo až oblačno s přehánkami a teploty do 24 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo proto výběrové řízení. Podle mluvčí města Lenky Chalupové, tak bude cesta v této frekventované části města bezpečnější.
2: Hlavním přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců. Po dokončení stavby budou moci projít podél celé lokality od bývalé živnostenské školy až k budově Vysoké školy logistiky nebo do pasáže bez nutnosti opakovaně přecházet cyklostezku.
1: Prostějovští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a souvisejících prostor. Další opravy popisuje Alena Vrtalová z magistrátu.
3: Součástí úprav je i zlepšení bezbariérovosti a celkového zázemí, což považujeme za důležitý standard veřejných služeb. Smuteční síň je důstojným místem posledního rozloučení a její stav tomu musí odpovídat. Rekonstrukci chceme zajistit moderní, klidné a komfortní prostředí pro pozůstalé v těžkých životních chvílích.
1: Na první ze série tradičních promenádních koncertů můžou zájemci vyrazit dnes na Riperovu promenádu v Priznicových lázních v Jeseníku. Vystoupí zde hudební duo 88 Twice. Koncert začíná za hodinu, doplňuje kulturní referentka lázní Věra Regnerová.
4: Tu první neděli, která nás čeká právě nyní, 5. července, budou vystupovat dva pánové v duu 88 Twice. Jsou to pánové, kteří hrají jazzový a swingový repertoár a určitě si na své přijdou všichni, kteří milují standardy, krásné swingové melodie, ale také ragtimey a rock'n'rolly.
0: Sport.
1: Cyklistická Tour de France před pár minutami odstartovala svou druhou etapu. Závodníky čeká necelých 170 kilometrů s cílem znovu v Barceloně. Ve vedení je po úvodní týmové časovce Dan Vingegaard. Obhájce prvního místa z minulého roku Slovinec Pogačar ztrácí 12 sekund. Na startu nechyběl ani rodák z Olomouce Pavel Bittner. A na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další dvě osmifinále. Ve 22 hodin začne zápas Brazílie-Norsko. Ve 2 hodiny po půlnoci pak Mexiko-Anglie.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v Olomouckém kraji zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. A foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 na 239. kilometru u Loštic ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na dnešní sváteční odpoledne pro vás chystáme hvězdné návraty a zaměříme se na život a role herce Pavla Trávníčka. Dozvíte se, kde vyrůstal, s kým chodil do školy, jak se bavil, jak točil známé filmy, daboval a co veselého zažil. Hvězdné návraty odpoledne ve 4. Teď máme 2 a něco, u mikrofonu je Tomáš Kedzior. Chystám pro vás soutěž Hřebíky, startujeme za pár minut.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Jsme uprostřed prodlouženého víkendu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď startují hřebíky. Telefonní číslo 221 555 444. SMS-ková linka, ta teď není důležitá, ale důležité je, abyste správně vybrali soutěžní otázky, hlavně na ně správně odpověděli a získali skvělou cenu. Než přivítám prvního soutěžícího, mám tady nabídku cen. Je tady třeba kniha zpěvačky Dagmar Peckové s názvem Tanec mezi vejci. Je tady krásný porcelánový hrnek Českého rozhlasu anebo dámské bílé tričko, samozřejmě také rozhlasové velikosti XL a také nějaká další CDčka a podobné dárky. Takže hezký dobrý den přejeme prvnímu soutěžícímu. Kdo to bude?
3: Dobrý den, Ludmila ze Zašové.
2: Hezky zdravím, Ludmilo do Zašové. No a soutěžní otázky, tak co to bude?
3: Jednička.
2: Kolikátka? Berete jedničku. Jaké moře omývá břehy Španělska? Buď to černé, arabské nebo středozemní?
3: Středozemní.
2: Máte nápovědu. A trefila to. Španělsko má dlouhé pobřeží podél Středozemního moře a Atlantského oceánu. Tak, jaká otázka dál, Ludmilo?
3: Dvojka.
2: Kolik je 3 na čtvrtou? 33, 34 nebo 81? 5 vteřin.
3: To bude asi to Bčko.
2: To Bčko.
3: Jo.
2: 3 na čtvrtou je 3x3x3x3, to je 81. Ludmilo, zdravíme naslyšenou. Tentokrát nám to nevychází. V Českém rozhlase Olomouc právě teď náš druhý soutěžící. Kdo pak to bude? Dobrý den.
4: Láďa Přerov.
2: Slyšíme se. Dobrý den, pan Láďa Přerov.
4: Dobrý den.
2: Tak Láďo, kolikátka to bude? Od trojky do desítky.
4: Začnem zase od spodu troječku.
2: Jak vysoko leží horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně? Je to asi 700 metrů nad mořem, nebo kolem 1000, anebo přes 1300 metrů, Láďo?
4: To bude to Bčko.
2: Dobré to Bčko. Představte si, že je to ještě dokonce přes 1300 metrů. Přesně 1350 leží ta horní nádrž. Loučíme se s panem Láďou. Vítáme třetího posluchače. Kdo to bude? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pavlína.
2: Pavlíno, pěkně zdravím. Otázky od čtverky do desítky.
5: Tak zkusíme pětku.
2: Berete pětku. Vlajka Albánie je velmi výrazná a jsou na ní jenom dvě barvy. Červená a černá, nebo černá a bílá, nebo zelená a žlutá.
5: No, tak zkusíme tu červenou, bílou, Bčko.
2: Tak, Bčko to nebylo, sice tam byla černá a bílá, ale nevadí. Je správně Ačko, červená a černá. Dodám k tomu, že vlajka má podobu červeného listu o poměru stran 5:7, na kterém je umístěn dvouhlavý orel černé barvy. Vypadalo to těžce, ale já si myslím, že tu vlajku si vybavíte i toho orla. Stačí se jenom podívat. Tak čtvrtý soutěžící těchto hřebíků, kdo to bude? Dobrý den.
6: Julie od Moravčan.
2: Paní Julie, zdravíme. Otázky 4, 6, 7, 8, 9 a 10. Tak desítka. Který sýr se používá na výrobu tiramisu? Buď to feta, nebo gouda, nebo mascarpone?
6: C.
2: Dáte Cčko. Máte pravdu a je to tak. Co dál?
6: 9.
2: Devítka. Co přesně označuje pojem ekosystém? Je to za A metoda recyklace odpadu, nebo za B systém ekologického zemědělství, nebo za C ekosystém je přírodní společenství organismů a jejich prostředí?
6: Tak já bych řekla B.
2: Dala byste Bčko. Cčko bylo správně. Julie, zdravíme, loučíme se. Soutěžní telefon 221 555 444. Možná už tento soutěžící bude poslední. Hezky zdravíme, kdo to bude?
7: Dobrý den, Honzo a Prostějov.
2: Takže Honzo, volné otázky pro vás. Čtyřka, šestka, sedmička a osmička. Víc už toho není.
7: Tak čtyři.
2: Honzo, víte, co to byla čezeta? Říkalo se tak buď to psacímu stroji, nebo motorce, nebo kombajnu.
7: Tak tentokrát je to Bčko.
2: Je to Bčko, samozřejmě. 6, 7 a 8.
7: 7.
2: Které z těchto sloves v následujících větách je v podmiňovacím způsobu? Za A napíšu to, za B nešel bych tam, za C přináším dobré zprávy.
7: Za A.
2: Dáte Ačko. Bčko bylo dobře, no. Nešel bych je způsob podmiňovací. Nešel. Honzo, nešel bych, no vám to dneska nešlo, ale šlo zároveň.
8: Tak půjdu příště.
2: Půjdete příště a tam už je to jasné. Věříme, že pan Honza příště vyhraje. Loučíme se v tuto chvíli se soutěží hřebíky. Máme už jen dvě otázky a to by nebylo fér. Tak ať na každého vyjdou právě a jedině otázky tři. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc tedy opět zítra a každý jiný den touto dobou.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Lenka Zagorová, Petr Rezek, osvědčená dvojice na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Každou neděli v 14:30 vysíláme Plk na nedělu, nejbližší rubrika hned po následující písničce a bude se týkat samozřejmě toho aktuálního svátku. A co nás ještě čeká do 15 hodin, třeba také rubrika Nahráli jsme pro vás, v ní uvádíme písničky, co Český rozhlas Olomouc natočil živě.

0: Kto by o nás neznal dva solunskí bratre, svatého Konstantina, teda Cyrila a Metodeja, jsou nazévaní slovanští věrozvěstí, ne, jak říkají někteří vtipálci, z věrozvěstí, nebo také apoštolí Slovano. Svatý Cyril se narodil roku 827 a patřil k nejvýznamnějším očencům své doby. Byl ohromný řečník a teolog. Jeho starší bratr Metoděj, narozený roku 813, pracoval v mládí, sobě byzantské státní úředník. Několik let žil se svým bratrem Cyrilem v klášteře a v této době našli společnou řeč, a to doslova. V roku 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císařovi Michalovi žádostí o veslání biskupa a očetela, které by položil na Velké Moravě základy církve nezávislé na franských biskupech. Byli vybraní Cyril s Metodějem, a to pro jejich znalost slovanského jazyka. Cyril pro náš slovanský jazyk zestavil nový písmo, Hlaholico, a také společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnčiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb. Cyril s Metodějem přešli na Moravu léta páně 863. V roku 1981 papež Jan Pavel II. Prohlásil svatého Cyrila a Metodeja za spolupatróny Evropy. Cyril a Metoděj, bratři ze Soluně, jsou také hlavníma patronama Moravy. Jejich svátek slavíme každoročně 5. července. A to je dětské veliká pojď na Velehradě. Velehrad ke svatýmu Cyrilovi a Metodějovi bezesporo patří. Víte, když jsem byl malý senek, měli jsme strejca Metoděja. Měl bílý vlasy a já jsem k němu pohlížel jak ke svatýmu. Mně to míno Metoděj dětské přepadalo takový to ze starý historický. Také si pamatuju v Břochovanech Cyrila, předsedo MNV. Hrál v místní dechovce na trumpeto, hlavně na pohřbech. Ale když oba dva omřeli, tož se této mína z dědiny načesto vytratili. Až včel se mně zdá, že se zas vrací o. Znám mladý lidi, co mají malýho Cyrilka a také Metutka. Pro nás, Moravane, budou Cyril a Metoděj věční, co svět světem bude.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s banjistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vyhráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte
1: skupinu Monopol a píseň Prach.

Nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese po 15. hodině pořad Na cestě věnovaný folku, country a podobným žánrům a v 16 hodin hvězdné návraty Dnes s Pavlem Trávníčkem.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo nahané kriticky nízkých hodnot. Restaurátoři opravili delfínovu kašnu v Olomouci. Olomoucká tenistka Karolína Muchová bojuje v osmifinále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. Zítra bude zamračeno s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V půdě na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný podvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Nejvíce proto suchem trpí luční porosty, jako jsou trávy a byliny. Podle Trnky ale nedostatek vláhy ovlivňuje i stromy. Ty tak produkují méně dřeva, než je v tomto období zvykem. Restaurátoři dokončili opravu delfínovy kašny v Sokolské ulici v Olomouci. Zpevnili poškozená místa, odstranili grafity z kovových prvků a ošetřili schodiště kolem nádrže. Oprava přišla na necelých 50 tisíc korun.
3: Autorem památky z první poloviny 18. století je barokní sochař Filip Sattler. Kašna je u kostela neposkvrněného početí Panny Marie a napájela ji historická studna v bezprostředním okolí. V současné době je ale mimo provoz kvůli dlouhodobě nízké hladině podzemní vody. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka. Vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslovenštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů. Sport.
0: O místo ve čtvrtfinále Wimbledonu proti sobě teď hrají dvě Češky. Olomoučanka Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. V prvním setu je to 2-2. Zítra ještě čekají osmifinálové zápasy Lindu Noskovou, Marii Bouskovou a Jiřího Lehečku. Počasí. V pondělí čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 od 289. po 286. kilometr mezi Velkým Újezdem a Daskabátem. Cestáři tam u krajnice sekají trávu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Kamenický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Už

0: Děkujem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak

0: Au.
1: Pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kapelu Seba Stellar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Seba Stellar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram. Každý

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici prodžemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
1: Lékařka srdcem a chovatelka duší je Karla Janková, která pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy, aktuálně plemeno Kangal. Její fenka Iri se stala šampionkou mnoha států. Karlu Jankovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která s ní mluvila třeba také o ženách v chirurgii, hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Lipníku nad Bečvou dokončili přestavbu 3 frekventovaných přechodů pro chodce. Diamo chce po prázdninách zahájit druhou etapu sanace po havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou. Olomoucká tenistka Muchová v souboji s Krejčíkovou ve Wimbledonu vede 1-0 na sety. Zítra bude zataženo až oblačno s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Pěkný sváteční den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé a návštěvníci v Lipníku nad Bečvou můžou bezpečněji přecházet některé frekventované cesty. Město dokončilo přestavbu hned 3 přechodů před základními školami Hranická a Osecká a před zdravotním střediskem v Osecké ulici. Součástí jsou i nové semafory, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: V podstatě všechno jsou to přechody původně přes 4 jízdní pruhy a došlo k zúžení těch přechodů jenom na 2 jízdní pruhy a v podstatě výrazně se zvýšila bezpečnost. Ty náklady jsou zhruba 7,1 milionu korun a podařilo se nám získat 2,8 milionu korun z dotačního titulu Olomouckého kraje na zvýšení bezpečnosti provozu.
0: Druhou etapu sanace v Hustopečích nad Bečvou chce státní podnik Diamo začít 1. září. Loni v únoru tam půdu zasáhl toxický benzen po havárii nákladního vlaku. Podnik teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Zástupci Diama současně jednají s vlastníky pozemků potřebných pro rozsáhlé sanační práce. Dohody nebo souhlasy mají zatím přibližně k polovině dotčených ploch. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky, více praktická lékařka Lenka Vavrušková.
3: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
0: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová bojuje s Barborou Krejčíkovou o čtvrtfinále Wimbledonu a Muchová vyhrála první set 7-5. O místo ve čtvrtfinále deblu usiloval pár Adam Pavlásek Patrik Rikl. Češi ale prohráli s finsko-britskou dvojicí Heliovaara Paten 1-2 na sety. A rodačka z Olomouce, vodní slalomářka Tereza Kneblová, získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově ovládla všechny vyřazovací jízdy. Pro českou výpravu získala Kneblová v Polsku už 20. medaili. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte v Zábřežské ulici v Šumperku. Osobní auto tam najelo do středového ostrůvku. A na Gorazdově náměstí v Olomouci u Ruského kostela se zase srazila 2 osobní auta. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
5: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
4: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
6: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
4: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
6: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
4: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
6: To je kravina, to je blbost.
4: A jak byste si to představoval vy?
5: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
4: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
5: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To by byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to všvih, že jo, ale ne?
4: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Belé u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý,
2: ano. Teď jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstanete princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.

0: u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za 4 hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Jočku, to mě nedělej, ale ne.
4: Manželka. Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty já
3: to
5: nebudu. Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřin.
2: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
5: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
2: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli
2: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč byste mě asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že teď se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Co? Seš ty vůbec normální?
4: Já jsem...
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem...
5: Katinka,
2: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš? Nežají mi našli! Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva.
4: Mě chceš vyprovokovat?
2: Ne, vůbec
4: moment, buchty, jsi si přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale u něj někdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov. Já...
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
4: Kačko,
2: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sláťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě, tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal. Zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval a předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našinou, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak,
6: fuj.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let?
3: Co? Pánové! Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu, tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se,
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
8: No, po čem?
9: Poslat?
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje. Je. Stručně řečeno, je to
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Aha. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: No ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme Maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka, blondětá krasavice a Maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
8: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí pojí a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho, tam tchýně, Pavlata do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda látky je dost, rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Rabienky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné, Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jo.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
6: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo. Jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, že trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát, takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale a říkal, no ne, to musíš mět jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi sehnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchal Brecha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
9: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
9: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
9: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
9: Proč nehrají preceptoré?
10: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šupa asi po 20 minutách.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, normálně. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo? Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo

0: Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu MASH jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
1: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
2: No, s tímhle ne.
1: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
3: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
2: Co to bude večer za film, otče?
3: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
1: Radši ať je dobrý, tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
4: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
5: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
4: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
5: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
4: Nedojedl si maso.
5: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
4: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
5: Na té můžete jim to poslat.
6: Co tady máš za problém, Barnes?
4: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
6: No, to všichni ví.
4: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
6: To je pro tebe překvapení.
4: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
6: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, no, takový eruptivní, výbušný to herecí, těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabaj zná, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevidí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohleto? Tahle země potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty si nasypiš a tě tam umrzne ta

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriálů toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V ulici Palackého v Přerově bude nový chodník. Prostějov nechá opravit smuteční síň na městském hřbitově. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová bojuje v osmifinále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami a teploty do 24 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo proto výběrové řízení. Podle mluvčí města Lenky Chalupové tak bude cesta v této frekventované části města bezpečnější.
2: Hlavním přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců. Po dokončení stavby budou moci projít podél celé lokality od bývalé živnostenské školy až k budově Vysoké školy logistiky nebo do pasáže bez nutnosti opakovaně přecházet cyklostezku.
1: Prostějovští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a souvisejících prostor. Další opravy popisuje Alena Vrtalová z magistrátu.
3: Součástí úprav je i zlepšení bezbariérovosti a celkového zázemí, což považujeme za důležitý standard veřejných služeb. Smuteční síň je důstojným místem posledního rozloučení a její stav tomu musí odpovídat. Rekonstrukcí chceme zajistit moderní, klidné a komfortní prostředí pro pozůstalé v těžkých životních chvílích.
1: Velké obchody zůstanou zítra stejně jako dnes otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje i na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. I přesto někteří provozovatelé můžou dát svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem otvírací dobu ověřit.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová hraje osmifinálový zápas ve Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. První set vyhrála 7-5 Muchová, ve druhém ale zvítězila stejným způsobem Krejčíková. A jedna z letních posil fotbalové Sigmy Olomouc, Kamerunec Stefan Nombisi, odehrál první zápas v novém týmu. 19-letý obránce strávil 90 minut na hřišti v přípravě proti druholigové Kroměříži, kterou Olomouc porazila 5-1. Výkon kamerunského beka komentuje trenér Pavel Hapal.
4: Já jsem si ho měl překvapený, protože samozřejmě měli jsme strach ho do těch zápasů dát, hlavně odehrál 90 minut, ale jeho fyzické testy, které absolvoval, ukázali, že je připravený, takže proto jsme ho strčili a chtěli jsme vidět jeho výkon. Zvládl to výborně, myslím si, že je velice klidný na míči, výborná postava, rychlostně taky dobře, takže spokojenost.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v Olomouckém kraji zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně projíždějte po silnici 47 v Lipnické ulici v Přerově. Bouralo tam osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dechovou i lidovou muziku budeme hrát na vaše přání od této chvíle až do 18 hodin. Telefon do studia Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: Písničku na přání Českého rozhlasu Olomouc vybírá paní Zdeňka Zhrochova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a pro krásný pohodový večer. A to Hance do Předmostí, Jindřice Slavikové do Prostějova, Jindřice do Kropině, Františkovi od Brna, Lidušce Ukytilové do Jeseníku a Zdeňce Kosenkou do Prostějova. Děkuji vám, pane Tomáši, já vám přeju krásný večer a sladkou noc. Nahledanou.
0: Naslyšenou a věnování posíláme například také panu Zdeňkovi Urbanovi do Skorošic k dnešním narozeninám. Přeji mu vše nejlepší manželka Bohumila, dcery a syn s rodinami. Jarunce Chalábové do Javorníku a ostatním přátelům přes Český rozhlas Olomouc zdraví tetička Braha a Břeťa Píska ze Štítu.

0: Smutnou milenku nám zahrála Hanačka z Břestu. Zdravíme teď paní Jiřinku Dosudková. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Děkuji Tomášku za milé přivítání. A toto přáníčko poletí ke krásným narozeninám pro naši dlouholetou kamarádku paní Kristýnku Holoušovou do Šumperka. Je to moc hodná paní. A tak jí přejeme přáníčko. Šťastné, co pro tě bylo, vracelo se znova, to ti přeje Jiřka ze Sudkova. Hodně štěstí, zdraví a přáníčka moc pozdravuje Standa s Radkou ze Sudkova, připojuje se přání. Ještě bych chtěla pozdravit své přátelé, s kterými si hrajeme. Anička do Bludova, Maruška do Kolšova, Viduška do Jeseníku, Láďa to do Začova, Válkovi do Rapotina, Jarda ze Sudkova a Františku od Brna. Moc tě pozdravuje Anička a Jiřka ze Sudkova. Děkuji Tomášku, příjemnou službu a někdy se těším zase na slyšenou.
0: Na slyšenou.

0: Českém rozhlasu Olomouc pan Květoslav ze Senice na Hané. Dobré odpoledne.
1: Já přeju taktéž dobré odpoledne. Už můžeme skoro říkat podvečer, ale protože máme svátek, tak začínáme brzy odpoledne poměrně, tak zkusíme to ještě popřát odpoledne. Já bych chtěl pozdravit touto cestou nejenom vás do rozhlasu a všechny posluchače, ale především moji sestřičku Filoménku neboli Ménku do Vojnic a její a neteř moji, které nás včera navštívili, a za tuto návštěvu jim velice děkujeme. Bylo to velmi příjemné, milé a těšíme se zase někdy na viděnou. Ještě jednou všechny posluchače moc zdravím a užijte si krásného podvečera a ještě k tomu svátečního.
0: Děkujeme moc krát a zdravíme do Senice na Hané. Ta písnička patří také paní Švandové, sociální pracovnici, i paní Sýkorové, to je rehabilitační sestra z LDN Vítkov. Děkuji za vše, co pro mě udělali, píše pan Ondra Hefler z Březe.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11:00 a v repríze na závěr dne v kraji před 18:00. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Dajeme na vaše přání a zdravíme paní Lídu do Radslavic. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Tomášku. Tady dneska právě mají hasiči velkou soutěž koňských stříkaček a celkem je tady taková oslava cyrilometodějských slavností. A takže jako hlavně těm hasičům bych popřála co nejvíce jako štěstí při, to, jak při té soutěži, tak samozřejmě jinak, když mají zásahy. A hlavně, ať se jim všechno pěkně podaří. Moc vám děkuju a mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou, a protože paní Lída chtěla hasičskou, tak jednu takovou tady máme.

Sbor dobrovolných hasičů obce Třiština byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali třištínští hasiči úřady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Třištíně velmi dobře postaráno.

0: Klasická písnička dozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme na vaše přání dechovou a lidovou muziku. Vítáme paní Marto Zhavířová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Dneska nám tady zapršelo. Říká jste Tomášku, že aj vám pršelo v Olomouci, tak to je dobře. Aspoň se nemusí, co mají zahradky, tak nemusí ho zalévat. A příroda a stromy a hříby, všechno to potřebuje. Takže zdravím Cyrila Metoděje, co mají dneska svatek. No a všechny oslavence do okolí Olomouce i v Olomouci, celou republiku, svoji rodinu do Krnova, Aničku, Danu do Krnova, to je moje rodné město. No a všem vám přeju, prosím a hlavně dětem, ať mají krásné počasí, ať si hrajou všelijaké hry, ať nesedí jenom u počítaču, notebooku, prostě život rychle utíká a dětství a prázdniny taky utečou. Takže všem vám posílám písničku, má rozmila Lidunko. Vzpomeňte si na svoje dětství mladí, jak jsme se měli rádi, jak jsme užívali ten život a všem vám přeju radost a hodně prostě porozumění v životě, protože život a čas rychle utíká. Tomášku, moc děkuju a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou a bude to písnička Lidunka.

Českém rozhlase Olomouc máme velké pozdravení paní Lídě Loníčkové, přejme jí hodně zdraví, píše Anička Janečková a Marta Kočí. Věnování panu Květoškovi Pytlíčkovi do Senice na Hané, který před chvilkou telefonoval, i jeho rodině, paní Zdeňce Šínové s Jarmilkou, Aně do Velké nad Veličkou s manželem a Vláďovi Dotovačova. Zdraví paní Lída z Olomouce.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

0: Směs Valčíků a na vlnách Českého rozhlasu Olomouc paní Božena ze Šumvaldu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane redaktore. Já jsem tato písnička bych chtěla věnovat panu Zdeňkovi Juckovi do radnice a paní Lidušce Zíglové do Bravice, ale jdu tak myslím, ne? A přeju všem hlavně, aby to zdraví, spokojení a se všem daří, mají se rádi. A vám, pane redaktore, moc krát děkuji za vybrání písnička. Mějte se krásně a všetci v okolo se mějte rádi. Moc krát díky a někde zase naslyšenou.
0: Tak zdravíme do Šumvaldu a předáváme jedno z těch nejoblíbenějších valašských.

0: Valašská dozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tu pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Děkuju vám, že jste mě vzal. Děkuju vám za vybrání písničky. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Lidušce do Olomouca, paní Jirince do Sutkova, paní Stance do Rovnice, paní Zdenice do Hrochova, panu Romanovi a Jirince do Staré Vsi a chlapom do garáže a mé sestře do Kroměříža do nemocnice. Všetkem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody.
0: Děkujeme panu Láďovi a zdravíme, posíláme písničku také k dnešním narozeninám paní Marušce Metelkové na chaloupku Domírová. Hodně zdraví a štěstí přeje posluchačka Liduška.

0: písničková přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Ludmilu do Čelčic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit svoje přátelé, a jsou to do Čelčic manželé Kubesovi, do Prostějova Jiříška Slabiková, do Klenovic Miluška Gibasová, do Pivina Věruška Hélová, do Přemyslovic Jarošek Hýbl. A všem do nemocnic, do domova důchodců a všem těm, kterým nikdo nezahraje. Tomášku, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: A tady už je vybraná smutná frakce.

A poslední věnování z Českého rozhlasu Olomouc k dnešním narozeninám panu Zdeňkovi Urbanovi ze Skorošic. Vše nejlepší přejí společně manželka, dcery, syn i vnoučata. A posluchačům Vachutkovým hrajeme do Úsova písničku Pro potěšení posílá teta Písková.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Množství vody v půdě dosáhlo na Hané kriticky nízkých hodnot. Cestující v Kojetině se dočkají nové výpravní budovy na vlakovém nádraží. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila ve Wimbledonu do čtvrtfinále. Zítra bude oblačno s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
4: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bodvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Ony samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té vrchní vrstvě.
2: Nejvíce proto suchem trpí luční porosty, jako jsou trávy a byliny. Podle Trnky ale nedostatek vláhy ovlivňuje i stromy. Ty tak produkují méně dřeva, než je v tomto období zvykem. Průjezd areálem fakultní nemocnice v Olomouci ode dneška omezili stavební práce. Řidiči neprojedou ulicí za nemocnicí, která vede mezi psychiatrickou a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení potrvá do konce srpna. Informace vyplývá z webu nemocnice. Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetíně čeká v závěru roku demolice. Nahradí ji přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku, uvedl to Martin Kypr ze Správy železnic.
5: Je to takový současný moderní přístup, jako poskytuje to základní zázemí pro cestující. Předpokládá se tam samozřejmě čekárna, měl by tam být pokladny do jednotlivých dopravců, plus nějaké základní věci jako toaleta, nějaký drobný prodej a podobné věci. Sport.
2: Rodačka z Olomouce, tenistka Karolína Muchová, porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7, 6-3 a postoupila potřetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou nebo Japonku Osakaovou. A vodní slalomářka z Olomouce, Tereza Kneblová, získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionát v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a v olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě zítra čekejte oblačno, přechodně až zataženo, postupně místy s přehánkami, které budou večer opět ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na silnici 35 u Podolí u Mohelnice. Srazila se tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počte. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
6: I během červencových nedělí budeme v Počteníčku potkávat policistu ve výslužbě Viktora Palce, který starostuje obci Kročín. V jedné z horských osad, které pod obec spadají, byl zavražděn Michal Taraba. Major Stárek se svým týmem pátrá po vrahovi. Začíná premiéra páté části osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu prostějovské spisovatelky Jarmily Pospíšilové, nazvaného Palec ve stínu. V režii Michala Bureše čte Olga Kaštická.
7: Jako o Michalovi nic nevím. Naposledy jsem ho zahlídl u odvolacího soudu, ani jsem s ním jako nemluvil. Takže nevíte nic ani o Patriku Zámosteckém, řekl major Stárek. A Filip Lubina jen zavrtěl hlavou. Kde jste byl, pane Lubino, v neděli odpoledne? Proboha, proč jako? Na co já jako potřebuju alibi? Vůbec nevím, o co tady jde. No, když jste se s Michalem Tarabou neviděli celé roky, jak nám tvrdíte, nemáte se čeho bát. Prostě nám jenom řekněte, kde jste byl a my si to ověříme a všechno bude v pořádku. A co si jako budete ověřovat? Byl jsem s rodinou na chatě, vy se jako budete ptát ženy a ona si jako bude myslet, že v něčem jako jedu, rozčeloval se Lubina. Jestli je Mišan v průšvihu, tak teda jako beze mě. Však se ho zeptejte, jako o mě nemůže říct ani slovo. Michal Taraba neřekne nikomu nic. Někdo ho sejmul, ucedila Tikalová. Měla hysterického Lubiny plné zuby. Dohadovali se s ním už pěkně dlouho a nikam se neposunuli.
8: To jako fakt? A kdo to jako udělal?
7: Pane Lubino, proč si myslíte, že se tady s vámi bavíme? My hledáme vraha. Tohle není žádné řečnické cvičení, vyjela kapitánka. A major Stárek ji nechal mluvit. Lubina byl protivný i jemu. Ale já s tím nemám jako nic společného. Já jsem mu jako nic neudělal, to na mě nehodíte. Filip Lubina vstal a udělal krok ke dveřím. Přestaňte už konečně řvát. Sedněte si a soustřeďte se na naše otázky. Tak ještě jednou. Kde a s kým jste byl v neděli odpoledne? Lubina rezignovaně nadiktoval adresu chaty rodičů své ženy. Tak. A teď k vašim vztahům s Tarabou. Žádný nejsou. Ale byli. Kdo z doby, kdy jste byl s Tarabou v kontaktu, myslím to klenotnictví, na něho mohl mít zlost? Vzpomínejte. Lubina si intenzivně mnul čelo a kroutil hlavou. Major Stárek a kapitánka Tikalová si vyměnili pohledy. Divadýlko.
8: Nevím, opravdu nevím. Možná jako Zámostecký, ale nevím. Tenkrát střílel on. My ani nevěděli, že má jako zbraň. Ale Zámostecký tvrdil, že jako střílel Michal. Já to tedy nevím. Jako neviděl jsem na ně.
7: Víc z Lubiny nedostali. Tak to je asi slepá ulička. Poznamenala Tikalová, když osaměli. Stárek pokrčil rameny. Když Zámostecký vylezl z lochu, byl Michal Taraba už nezvěstný. Jestli se teď vrátil třeba od někud ze zahraničí a nějak dal o sobě vědět, mohl tím někoho vyprovokovat. A pokud skutečně střílel Taraba a Zámostecký vyfasoval 2 roky navíc, máme motiv. K tomu si Zámostecký jediný odseděl celý trest, uvažoval major. Zjisti pro jistotu, koho má venku. Major se natáhl pro mobil zavražděného Taraby. Na displeji uviděl 3 nepřijaté hovory od kontaktu Lenka. Stiskl ikonku zeleného sluchátka. Tady policie u telefonu, major Stárek. S kým mluvím, prosím?
8: Jak policie? Michale, ty si ze mě děláš srandu. Jestli vás Michal navedl, tak mu vyřiďte, že na to nemám náladu. A nebo víte co, dejte mi ho laskavě.
7: Moment, paní, to není žádná hra, bohužel. Máte pravdu, volám vám z mobilu pana Michala Taraby, ale nemůžu vám ho předat. S kým prosím mluvím? Já tomu nerozumím. Paní, prosím, s kým mluvím, můžete mi to říct? Lenka Karasová. Já jsem Michalova družka. Stalo se mu něco? Všechno vám řeknu osobně. Povězte mi, kde vás najdu. No, my máme kolotoče. Teď jsme na štaci kousek od Friedlandu, nad Ostravicí. Dobře, jedeme za vámi.

Starostu Viktora Palce sice zajímalo, jak postupuje vyšetřování vraždy, ale mnohem víc ho zaměstnával problém, se kterým za ním přišel Paul Dival. Situace byla vážná. Materiály, které měli k dispozici, jasně vypovídaly o chystané trestné činnosti. Byly ovšem pořízeny soukromým očkem a on dal slib, že je oficiálně nepoužije. Tak co s tím? Zvažoval, že by se dostal k soudkyni, která jmenovala likvidátora paškovského keramického podniku, jenže ji neznal. Zkusil zavolat Judr Antošové, doajence paškovských advokátů. Byla už v důchodu, ale příležitostně zastupovala několik klientů, které si ponechala. Palcovo číslo měla zjevně uložené. Zdravím vás, pane starosto. Cože jste si vzpomněl na starou ženskou? Že vy něco potřebujete. Máte pravdu, paní doktorko. Mohl bych vás pozvat na kafe a povědět vám, oč jde. Advokátka navrhla kavárnu, ve které ještě nebyl. Přišla se širokým úsměvem jen několik minut po něm. Objednali si kávu a zmrzlinový pohár. Doktor mi onehdy říkal, že mám hraniční cukr. Ale kašlu na to. Pronesla Judr Antošová nonšalantně a zabořila lžičku do šlehačkové čepice. Tak co vás trápí, můj milý? Nemůžu být konkrétní v detailech, ale mám jasné, byť neúplně legitimní důkazy, že se v naší obci děje cosi nekalého a může to způsobit velkou potíž. Reálně by mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod, tedy i vodovodů. Vím, co se chystá, ale nedokážu to zarazit. Advokátka Antošová poslouchala a zbytečně se nevyptávala. Vysvětlil jí v mlhavých obrysech vše potřebné. Napadlo mě, že by třeba soudkyně mohla odvolat likvidátora a dát tam někoho jiného. Obec by zatím mohla rekultivaci nějak spochybnit. Jo, to trochu znám. Schůzku bych vám možná vyjednala, ale pochybuji, že se tím váš problém vyřeší. Musel byste tu dámu přesvědčit, že likvidátor koná nelegálně. I kdybyste jí pustil ty nahrávky, nepomohlo by to. Je to velká formalistka. Navíc by musela mít někoho jiného, koho jmenuje, což by, dejme tomu, vyřešila, jenomže tím by se prodloužila a zkomplikovala už tak vleklá likvidace. A kde bereme jistotu, že to dobře skončí? Především mějte na paměti, že soudkyně si nebude chtít kauzu komplikovat. Maximálně vám doporučí, ať podáte trestní oznámení a počká si na výsledek. To ale vy nemůžete, pokud se nemýlím. Řekla jste to přesně. Palec byl zklamaný. Chvíli si povídali o společných známých a o životě. Když se chystal zaplatit, najednou ho něco napadlo. Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Chystáte se jim rozbít hubu? To zrovna ne, ale možná do něčeho šlápnu. Doktorka Antošová se na starostu pátravě zadívala a pousmála se. Samozřejmě vám kladu na srdce, abyste se ničeho trestného nedopouštěl. Ale pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.

Autobus ukrajoval kilometry ze své pravidelné trasy. Počasí bylo příjemné, po bouřkách ani stopy, jen místy se v příkopech válely ulámané větve stromů. Tomáš Dvořák měl tuhle trasu rád. Většinu roku si připadal jako na výletě. Hleděl před sebe, rutinně sledoval řídký provoz a v duchu se pořád vracel k rozhovoru s Barborou. Přihnala se domů od bývalé Oldovy ženy Jany hodně rozrušená. Krátce na to se u nich zastavil Olda a chtěl z ní tahat rozumy. Nakonec se prý ještě pohádali kvůli Javoři. Měl štěstí, že Tomáš zrovna nebyl doma. Bez pardonu by Oldu vyhodil. Ovšem, vztahy mezi sourozenci nebyly ideální ani dřív. Všechno se pokazilo, když zmizel Michal. Mladšího bratra měla Barbora ráda. Doufala, že si dá život do pořádku. I holky ho milovali. Když se ztratil, nedokázali pochopit, co se stalo. A tchyně se viditelně trápila. Ztrácela se před očima. Kdyby aspoň Oldřich dokázal odejít jako frajer a nechal Janě dům. Však pozemek dostali od jejich rodičů a dům stavěli všichni chlapi v rodině. Ale to ne. Vypadalo to na ošklivé soudy, ale nakonec ho Jana vyplatila. Podle Tomáše až moc štědře. K Michalovi se Oldřich taky choval celkem hnusně. Pořád hustil do tchána, že Michal ohrožuje rodinu, že kvůli němu přijde do domu exekutor. Krátce po nehodě se objevil na Javoří a prohlásil, že byl u právníka a ten mu poradil, aby Michala nechali úředně prohlásit za mrtvého. Tchyně se tehdy málem zhroutila. Ale teď se Barbora zlobila na Janu. Chápeš to? Ona už pár měsíců věděla, že Michal žije. Mluvila s ním. Takového trápení jsme měli a ona věděla, že Michal žije. Prý řekl, že se nám ozve, ale později. Tomáš Janu trochu bránil. No, nestihl to, ale za to přece ona nemůže. Stejně nám to měla říct. Barboru chápal, nerad ji viděl rozrušenou a utrápenou, ale rozuměl i bývalé švagrové. Moc dobře ji rozuměl. I on se totiž s Michalem někdy před 3 týdny setkal. Michal volal Barboře, ale ona zrovna věšela prádlo, tak Tomáš hovor přijal. Haló, Barunko, jsi tam? Tady Tomáš. Barbora na chvilku vyběhla, hned bude zpátky. Čau, Tome, to jsem já, Michal. Znělo to uvolněně a samozřejmě, jako kdyby se ozval po návratu z dovolené, ne po 10 letech. Tak to je teda překvapení. Kde jsi celou dobu byl? Stav se u nás, ale bydlíme už... Něco jsem slyšel, Tome. Určitě se stavím. Chci vás vidět všechny, ale nechci, aby to bylo moc hr. Možná je dobře, že jsi to vzal ty. Nic, Báře, neříkej, potkáme se nejdřív my dva. Michal do Paškova nechtěl. Nemínil riskovat, že ho někdo pozná, dokud nevyřídí, co potřebuje. Ale neprozradil, co. Řekl jen, že jezdí z kolotoči a zrovna jsou v obci nějakých 20 kilometrů odtud. Tomáš měl na konečné zhruba půlhodinovou přestávku, sešli se tedy tam. Michal přijel na otřískaném skútru. Vypadal trošku divoce, ale ne spustle. Opálený, ošlehaný větrem, ve tváři první vrásky, nechal si narůst vous, jinak se nezměnil. Chvilku stáli v pevném sevření, pak se chlapsky poplácali po zádech. Máš bříško? Barborka tě rozmazluje, vidím, zasmál se Michal. A jak se mají holky? Tomáše potěšilo, že se ptá na děti. Něco mu o nich vyprávěl a potom přidal celý příběh Michalova rodného domu. Z reakce pochopil, že Michal už ovšem ví. Pravděpodobně od Jany. Ale co ty? Jak žiješ? A kde jsi teda celý ty roky byl? Víš, jak jsme se trápili? No všichni asi ne. Oldřich mě nechal prohlásit za mrtvého. A táta, celý roky jsem jenom poslouchal, že mě vydědí. Nevydědil.
Nejspíš jenom proto, že to nestihl. Všechno si ještě řeknem. Mám rodinu, práci, jsem šťastný. Myslí si, co chceš, ale kolotoče jsou pro mě to pravý. Mám svobodu a zázemí zároveň. Celou dobu si živě povídali. My ti s Barunkou nezůstaneme nic dlužní. Nemusíš se bát. Teď jsme na tom sice blbě, ale nějak to uděláme a vyrovnáme se. Máma určitě taky. Za Oldřicha mluvit radši nebudu. Michal jen mávl rukou, ale Tomáš si nebyl jistý, jestli mu může gesto věřit. Vkrádala se mu do hlavy myšlenka, že se švagr ozval hlavně kvůli penězům.

0: V Maringotce bylo čisto a útulno. Lenka Karasová pozvala kriminalisty dovnitř. Působila nervózně, nabídla jim kávu a když nalévala vodu z konvice, třásla se jí ruka. Helena jí konvici vzala, přiměla Lenku, aby se posadila a kávu jí podala. Major Stárek se formálně představil. Vy jste Lenka Karasová, předpokládám. Ano, totiž jmenuji se Apolena, ale říkají mi Lena nebo Lenka. Máma nám dala všem taková zvláštní jména, mám radši ta obyčejná. Zadrmolila, jako by chtěla oddálit chvíli, kdy se dozví důvod jejich návštěvy. Ukážu vám občanku. Vyskočila, otevřela skříňku a vytáhla plastové pouzdro z doklady. Slečno Karasová, neříká se mi to dobře, ale musím vám oznámit, že Michal Taraba je mrtev. Pane bože, tušila jsem, že se něco stalo, když se neozval. Co se mu stalo? Měl nehodu? Stal se obětí zločinu, vyšetřujeme to jako vraždu. Ženě se z obličeje vytratila všechna krev. Věděli, že šok se teprve dostaví. Pochopil jsem, že jste jeho družka. Upřímnou soustrast. Věřte, že podobné zprávy oznamuji nerad. Potřebovali bychom vás vyslechnout, zvládnete to. Třásla se jako osika, ale přikývla. Slečno Karasová, kam a za kým měl namířeno?
1: Já vlastně ani nevím. Jel kam si na Javoří, ani nevím, kde to je, ale Michal se tam narodil. On o domově moc nemluvil vlastně vůbec. Měl tam nějakou schůzku. Jel tam vlakem. Prý musí přesedat. Slíbil, že se ozve hned, jak tu záležitost vyřídí. Vezla jsem ho do Žďáru na nádraží. Ani jsme se pořádně nerozloučili.
0: S kým se měl setkat?
1: Opravdu nevím. Říkal, že je to stará záležitost, že to vyřídí a že zas bude všechno dobré.
0: Mluvil někdy o své minulosti?
1: Skoro vůbec. Vím, že měl bratra a sestru. Michal byl nejmladší. Mládí měl divoké. Dokonce prý seděl. To mi poctivě řekl. Vím taky, že do Krymu by už nešel. Nesnášel ani představu, že by měl jít do nemocnice, kamkoliv, kde by mohl být nějak omezený. Však proto taky skončil u nás.
0: Jak k vám přišel? Vybídl jim major k dalšímu vyprávění.
1: Naši ho sebrali na silnici, doslova. Byl potlučený, pak říkal, že o sobě chvíli nevěděl, takže byl asi nějakou dobu i v bezvědomí. Táta myslel, že se tam válí ožrala, pak si všiml rozbité motorky. Chtěl volat sanitku a policajty, ale Michal nechtěl. Bál se, že ho zavezou do špitálu a od té doby byl s námi. Pane bože, co bez něj budu dělat?
0: Ticho přerušila kapitánka Tikalová. Měl pan Taraba počítač? Znáte jeho mailovou adresu a heslo? Byl na sociálních sítích?
1: Heslo neznám, ale myslím, že ho v počítači najdete. A sociální sítě neměl rád. Já ano, ale nic o něm jsem s nikým nezdílela. Věděla jsem, že bych ho tím naštvala.
0: Lenka Karasová odešla do zadní části Maringotky a za okamžik se vrátila s notebookem. Budeme si ten počítač muset odvést, upozornil ji major Stárek a ona rezignovaně pokrčila rameny.
1: Chyťte toho hajzla, prosím vás,
0: řekla zničeně. Vyslechli ještě další členy Karasovy rodiny. Michal byl vděčný za azyl a uměl vzít za práci. Byl šikovný, rychle se obeznámil s jednotlivými atrakcemi, naučil se i lecos opravit. Byl u Karasových spokojený a oni si ho rychle oblíbili. Dobrého člověka poznají, a v Michalovi se nespletli. Už odcházeli, když jim cestu zastoupila postarší žena, trochu zadýchaná.
1: Mami, co tady děláš?
0: Podívala se Lenka, ale matka si ji nevšímala.
1: Michal byl dobrý chlap. Byla jsem ráda, že je s Lenou. Nevím, jak bych vám pomohla, ale když budete potřebovat, řekněte si.
0: Tak pomohlo by nám, kdybyste nám řekla, s kým se ještě stýkal. Všimla jste si, že by měl nějaké problémy, starosti, choval se nějak jinak než dřív? Žena jenom zavrtěla hlavou. Cestou zpátky pronesla kapitánka Tikalová postřeh, který napadl i majora. Tak se mi zdá, že tihle truchlí víc než jeho původní rodina.

0: kolotočářům do Frýdlantu nad Ostravicí nás zavedlo pátrání po uškrceném Michalu Tarabovi. Skončila pátá z 8 částí četby na pokračování z detektivního románu prostějovské autorky Jarmily Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. V režii Michala Bureše účinkovala Olga Kaštická. 6. část poslouchejte v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc zase příští neděli touto dobou.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
1: Dobrý večer, dnes vám budou hrát a zpívat Nezmaři.

0: Šárka Benetková.
1: Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři, kterou jsme natočili na loňském Folkfestu. Kapela pomalu ale jistě vyhlíží své padesátiny na scéně, které přijdou v roce 2028. A navíc pořád u toho jsou tři otcové zakladatelé a zdá se, že co se týče zpěvaček, tak sedmička byla opravdu šťastná. Držme palce, ať vydrží a pojďme si dát další písničku.

Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři, která vám zahraje ještě jednu skladbu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Lipníku nad Bečvou dokončili přestavbu tří přechodů pro chodce. V říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka. Tenistka Karolína Muchová si ve Wimbledonu zahraje čtvrtfinále. Zítra bude oblačno s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé a návštěvníci v Lipníku nad Bečvou můžou bezpečněji přecházet některé frekventované cesty. Město dokončilo přestavbu hned tří přechodů před základními školami Hranická a Osecká a před zdravotním střediskem v Osecké ulici. Součástí jsou i nové semafory, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: V podstatě všechno jsou to přechody původně přes čtyři jízdní pruhy a došlo k zúžení těch přechodů jenom na dva jízdní pruhy a v podstatě výrazně se zvýšila bezpečnost. Ty náklady jsou zhruba 7,1 milionu korun a podařilo se nám získat 2,8 milionu korun z dotačního titulu Olomouckého kraje na zvýšení bezpečnosti provozu.
1: Valašovská spojka, silniční napojení Valašská na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
3: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
1: Restaurátoři dokončili opravu delfínovy kašny v Sokolské ulici v Olomouci. Zpevnili poškozená místa, odstranili grafity z kovových prvků a ošetřili schodiště kolem nádrže. Oprava přišla na necelých 50 tisíc korun.
4: Autorem památky z první poloviny 18. století je barokní sochař Filip Sattler. Kašna je u kostela neposkvrněného početí Panny Marie a napájela ji historická studna v bezprostředním okolí. V současné době je ale mimo provoz kvůli dlouhodobě nízké hladině podzemní vody. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. A druhou etapu Tour de France vyhrál Mexičan Isaac del Toro. Za ním skončil obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar, který tak stáhl náskok lídra Tour Dana Jonase Vingegaarda na 6 sekund. Olomoucký rodák Pavel Bittner dojel na 119. místě se ztrátou více než 16,5 minuty.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo, postupně místy s přehánkami, které budou večer opět ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 35 u Podolí, kousek od Mohelnice u Krajnice, stojí osobní auto s upadlým kolem. O 100 metrů dál je pak druhé osobní vozidlo, které do upadlého kola narazilo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe. A velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny a to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, co jsme taky zvládli a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně a bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce a musela být operovaná taky a nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrila pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča, bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi, protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujeme za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba naším programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak. A naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem, v té poslední době vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakém částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny, stejně jako ostatní památky, po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: Šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do dvou týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších dvou týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořistí a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny.
2: Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně ho

0: Celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takový jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
1: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
0: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
1: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
0: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
0: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
0: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jich zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost. K tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývá.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdesi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby jsem neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozů.

0: doma kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba dejme tomu sendviče

Natchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačku.

za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka.
0: Počasí.
2: Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten spiritus a to vám je zajímavé, jak ti strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt zval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zase těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý lídr mal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece musel mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňový sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňami, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A také jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady nyní kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od
6: narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš dávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já jsem vám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, to ty to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí práce si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
7: Tam jednou přijde. Aspoň, že to zdání zůstane.
8: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
6: Ano. My tam jednou přišli s Vildou Renkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten. A tam bylo takhle tam, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho ruženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakladali. Já pán, potom to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tyhle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
9: Promiň, a ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schynilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtým brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
6: Co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový...
6: Tu
5: čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždipně to sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No a teď jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěř, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisko a dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Viry jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že jí budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Teďka, no jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A, ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. Teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího, vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jenom ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německé jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu, je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár. Krásný.

0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
1: On měl krásný lehky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubonovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je...
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre,

0: že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
1: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To i te slámový to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako obliknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pohane, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
2: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho, a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hru. Takový potles, se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, se... Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořemního ruchu. My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
2: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby tu bylo svědectví o marné cestě životem.
1: ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá, 23. hodina minula, nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstvu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí,
1: nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí, a jel se pod Čerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužskej doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný vejšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud hospoda nezavřela. Tak nás vždycky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: A šlo se do tmy.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný v pásku. A my vás dovedeme. Tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny a jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo, takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, no, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady o kůzel, tam se někde přičápnu a vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě na se přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejbala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já
0: nebo kde
1: jsem zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů,
0: no,
1: což je
0: nám
1: hodně. No, no takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrala ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak tada. S paní Počirákem potrženo sečteno,
1: jo,
0: příjemná
1: dobrý,
0: věc,
1: dobrý,
0: ne? No,
1: dobrý,
0: tak to je dobře.
1: Paní Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a zrovna
1: ráno
0: nele,
1: se
0: a tak, ano, ano, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo příjemný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od poděvrat. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu mít ráda vždycky. Tak
0: jo, mějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jí bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát se chodili k nám dívat, jestli spíme. Jo. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospěli, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala praneter, hele, jadu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a poštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně praneteře babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř a já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. V 11. A já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a nete se mě plaklekla, jak vyšla ven, co tady děláš, ale tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční
1: tak
0: zvuky, no jo.
1: Ano, že to musí to, to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem a tak.
1: No, protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no a já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru. Sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak, nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako, já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byli pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: no, víte, že ne. Mm-hmm.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy s paní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, plno. To,
0: ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdějí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No, tak to teďka zase, jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc, teda ty cizině, no tak chtějí poznat.
0: No to všechno má něco, samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, vždycky jezdili na tábory a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Takový jako, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací, kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: Pokud no to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u dnešní linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod čirákem, eventuálně pod stanem? No.
1: Pod stanem, paní Jituško, se spásí dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal zeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No. A jezdili jsme za kulturou z té řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci, třeba partia, a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela, tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník a ten nás převážel do řeže, jo? Jedině poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat až přijede na Danánem, kdy on zase odvážel
0: když
1: lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: převážel,
0: ano.
1: Jo? No. Ale co teď? Tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co? Byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo? Třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té řeži byl se podívat, tak už je tam veliká láska přes tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká láska. A teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zastavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No
1: já,
0: je krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
1: Tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no. To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To je krása. Krásné vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojí ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lásky ta zastávka, jo?
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn, a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli s synem, jo, tak ty jsou...
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají.
1: Takže tak.
0: Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské Středy. Jeho sestra zažádala. Tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardějova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky tak nějak hledali a jeli jsme do Bardějova a tam byla okresní cesta, ale byl to samý kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nadspanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardějovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Jo. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko,

0: jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme z toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
1: No je, je.
0: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka, a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dášku a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník, pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden, takže a ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s nima byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký a on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou,
1: jo.
0: Že se bál, kdyby náhodou
1: kdyby
0: něco, to
1: by...
0: No, takže byly takovéhle vzpomínky. Já
1: ale dobře, to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
0: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
1: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky, díky.
0: Vám taky všem a dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Veronika Filipová, jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Uh-huh. 15. léta jsem jel stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení do kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan.
0: Uh-huh.
1: To se dalo do stanu. No a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl s sebou bílé prostěradlo.
0: Jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo aj dva. Jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal. Já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: uh-huh, uh-huh.
1: A jednou jsem vám chytil stopa. Já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsedebra Pionýr,
0: uh-huh.
1: A on to vzal na Červenou vodu.
0: Ano.
1: No, pak brácha byl na vojně v Liberci, tak uh-huh. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam někde v Krkonočích, tam to někde něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pioní, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takově, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam, já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku. No, tříkola.
0: Tříkolka, ano, ano, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: No. A on vám mě vzdálo, mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopice já, jako já, tak říkám, paráda. Tady šestým, tenkrát se dalo přespat při kopě, já nevím, uhlesá na kraji, jako já.
0: Hmm.
1: Dneska by to bylo divný přespat, kde nebo vůbec kopce se na to, ani kopky už se dneska nedělají. To byste musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako,
0: uh-huh.
1: Já. A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. A naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já
0: no,
1: jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako já.
0: Mm-hmm.
1: Ale přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 km. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako. A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zazděl.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné, krásné prázdniny s Baťohem na zádek. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky, a pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte, a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Diana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku. Krásnou noc, paní Evo, Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuji.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu. Kluci posekali větve jehličí. Dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili lidi na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat,
1: no,
0: pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka, že jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jděte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probírali u nás na zámku.
0: Ano.
1: V Javorníku, to patřilo pod Vroclav, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A cizařovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty. Což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Dianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě vám takovou maličkost, že jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem
0: tak
1: se, což mě strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emma,
1: a
0: dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Křivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a spaní počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil a kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, tak dále. A já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní počiráky je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli, teda stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsme na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam jsou kopce, tam uděláte pár kroků, jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byl ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam šikmou střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, vzali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlán, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsme byli připraveni ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu teda celtu přes hlavu a teď zkouším, v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten Fazol se jmenoval, ten šerif, a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněh bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, tady už děcka byly skoro velký, tak tady jako přímý, co jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím
0: mm-hmm.
1: přesně. A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: Bylo to 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme spali taky.
0: Koupání, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do
1: určitě,
0: přírody.
1: Určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: Nemá. A teď je to dobré, když máte v noci máte 20-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spát.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: Jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte to.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend, nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou Avi, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou Avi jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo chtěli. A do té Ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: A bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do, na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme sjížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozvídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už jsme jeli potně. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva, manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta. Nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta Avi je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tak ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Avi je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, no. Když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
0: bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
0: Uh-huh.
1: No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, to... prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
0: Mm-hmm.
1: Tak prostě, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání.
1: Jo,
0: jsem ráda, že jste si ten výlet
1: jako
0: užili.
1: Dobře domů, takže...
0: To je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně. To je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali dostanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáš

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách. Děritinka, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formuli 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný,
0: jo,
1: protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesměl, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, která tam byla, ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam... No a ten start... Na které byl nejdražší stupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten server neplatný. Ten se musel opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to bude Brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc.

vydařené léto, tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řeřicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Č a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů, takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka neječe.
3: Co to děláme, přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás dělá.
3: Páni, tady aby se člověk. Ječe. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na to? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho, do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: No, proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. No ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Prouza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude. Samozřejmě to bude. Horkot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím tě.
0: Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já tak vás dobrá kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej. Herje. Bujon. Hovězí. No,
4: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni.
4: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
5: Jo, posínkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, Bráško.
5: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to Mrňa už nespí? Máma ještě není doma?
4: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřeli.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
3: Co vláze
0: hlubina? Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko? No.
4: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
4: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
4: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
4: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, krucino.
5: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
5: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
5: Kuchařskou?
4: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
1: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
1: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
5: Po koncertě.
4: A u holiče byla.
5: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
4: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
5: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
4: Čekala jsi?
5: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
4: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
4: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
4: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
4: Táto, ty žárlíš.
5: Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
5: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
5: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
4: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
5: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
5: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
5: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
6: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
6: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
6: Ne, pivo.
7: Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Ba ne. Nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody, hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá.

0: To parkování, takže zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
1: Na parté, jo?
0: Řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete, no, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
2: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
0: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
1: On vás ale ujistí teda. Jako.
0: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
2: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
0: No to takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
1: No, jak to, že nejezdí autem.
2: Jo.
0: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Že ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.